0: Rádio.
1: Někdy jsem daleko, pak blíž, někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svým těle, od pondělí do neděle.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 23. července. Tento den roku 1946 se v Londýně narodil saxofonista Andy McKay z Roxy Music. V 60. letech minulého století se tento den narodila spousta slavných ze světa hudby. Tak například v roce 1961 přišel v Anglii na svět klávesák Martin

ze skupiny Guns N' Roses. Ze 60. let, konkrétně z roku 1964, je ještě klávesák Simply Red Tim Kellett. Roku 1827 se otevírala první škola pro neplavce. Stalo se tak v Bostonu. 23.7.1920 se Kenya stala britskou královskou kolonií a v roce 1984 zase Vanessa Williams první černou Miss America. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Hollywoodu zpátky do Čech, 6 hodin 1 minuta.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí,
0: časí, časí, časí. Ve čtvrtek máme očekávat proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, na některých místech přehánky. Večer bude srážek a částečně i oblačnosti ubývat a odpolední teplota maximálně 22 stupňů Celsia. Co na to Justin Bieber?

Ženy a muži, vypadá to dneska na deštník, nevím, jestli vyrazíme během dne na koupaliště. Slunečník bych proměnil dnes určitě za deštník, když takhle koukám z okna. V 6 hodin a 15 minut vám přeju dobré ráno.

0: Na vědomost se dává, že právě probíhá samosběr okurek nakladaček. Kde? No přece na farmě Dryák ve Vítově u Slaného. Kdy přesně samosběr probíhá, se dozvíte na našem Facebooku Farma Dryák anebo na webových stránkách www.farmadryak.cz. Tak už máte nachystaný košík?
1: Výhry,
2: slevy,
1: zábava.
3: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
4: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
3: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
4: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
3: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.

Tak jak vám to cestuje? Chystáte se někam? Když člověk cestuje, je důležité umět nějaký jazyk, abychom se domluvili lépe než jenom rukama nohama. Ale řečnická otázka dneska ráno, co byste si vybrali? Umět všechny jazyky světa nebo umět mluvit se zvířaty?

0: 6 hodin 30 minut přesně.
1: Relax Radio.
0: Čtvrtek 23. července nám lehce proprší, čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, na některých místech přehánky, vkladně prší. Večer bude srážek a částečně i oblačnosti ubývat, ale odpoledne by mělo zapršet zase. Nejvyšší odpolední teplota maximálně 22 stupňů Celsia, no a pod deštník posílá Miraj.

Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
5: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc fakci. Tvaroh tučný Karlova koruna 250 gramů za 14,90 a meloun vodní kilo za 7,90. Penny.

0: 6:45, 6:45, přesně teď. Dnes máme 23. července, je čtvrtek, blíží se víkend. Dešť nás dneska překvapil na mnoha místech, nebo nepřekvapil, pokud sledujete vysílání Rádia Relax, tak víte, že to takhle je. Ale má se oteplit o víkendu, takže pokud chystáte nějaký výletíček a nebo nějakou venkovní akci, tak by mělo být prýma. Sluníčko v sobotu 28, v neděli 30, tak snad to aspoň na konci července vylepší ten teplotní letošní podprůměr.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax rádio.

0: Návrat do minulosti. Do minulosti 23. července roku 1848. Přesně v tento den a v tomto roce skupina pražských podnikatelů totiž založila kladenské kamenouhelné těžařstvo. Tak to je velká historie a velká minulost.
1: Kladno 92,3 FM. 92,3 FM.

0: Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Za minutu bude přesně 7 hodin.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Počasí.
0: Počasí ve čtvrtek 23. července bude deštivé, proměnlivá, zpočátku převážně velká oblačnost bude dnes, na některých místech přehánky, ty jsou právě teď na Kladensku. Večer bude srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Nejvyšší odpolední teplota letních 22. A my hrajeme, ať už prší, anebo svítí sluníčko. Roxette, Joyride.

Činasky, můj svět, na relaxu právě teď. To je nejbližší písnička, kterou uslyšíte na cestě do práce, anebo z práce, pokud máte ponoční. Ale taky mám připravenou soutěž, ta bude za chvilku. A právě Činasky byly ve Slaném před pár dny, koncertovali několik tisíc návštěvníků. I vy třeba, kteří nás teď posloucháte, jste si užili jejich koncert v letním kině ve Slaném. A do letního kina do Slaného vás zveme tentokrát ne na koncert, ale na film Poberta, který bude tento pátek zítra od 21 hodin v příjemném počasí, už má být úplně jinak, tak bude i s účastí režiséra a scénáristy Ondřeje Hudečka. Dorazit by měli herci Matyáš Řezníček, Eva Vrbková a Petr Borovec, kteří v tom filmu hrají. No a premiérově na Pobertu můžete zajít i vy společně s námi, protože za chvilku soutěžíme o dvě vstupenky a Činasky jsou tady teď.

0: Joyride, Roxette na rádiu Relax. Tahle ta písnička začíná větou Hello, you fool, I love you. Volně přeloženo. Ahoj blázne, miluji tě. A tohle to nenapsal autor té písničky Per Gessle, ale tenhle ten vzkaz zanechala na jeho klavíru jeho tehdejší přítelkyně, současná manželka, jako vzkaz, když pospíchal domů. Jemu to znělo skvěle jako refrén a tak do téhle té písničky zakomponoval právě tuhle tu větu. Do písničky o lásce, radosti ze života a společném dobrodružství to Joyride, ta jízda autem, vyjadřuje to, že člověk si má užívat životní cestu s pozitivním hravým přístupem bez zbytečných obav z budoucnosti. Tak užívejme si život a na vaši cestu vám přeju šťastnou cestu.
1: Ráno na relaxu.
2: Relax Radio.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Dneska se vyprší a zítra bude hezky. A to potřebujeme, protože půjdeme do kina. Dvě vstupenky na film Puberta v letním kině ve Slaném jsou teď ve hře. Puberta je nový český film a režisér i scénarista a herci přislíbili účast na premiéře tohoto filmu ve Slaném zítra od 21 hodin. A já navážu na diskuzi, na zajímavé povídání, které máme na Facebooku Rádia Relax, a mám tady soutěžní otázku a ptám se. Řečí, kterého zvířete konkrétního byste, kdybyste si mohli zvolit, že budete moct mluvit řečí zvířete, tak konkrétně jaké zvíře byste zvolili, že byste chtěli umět jeho řeč a zároveň rozumět tomu zvířeti. A napište proč na číslo 606 736 736.
1: Relax Radio. Slaný 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: 7 hodin 30 minut přesně.
1: Relax Radio.
0: Časí. 23. července máme očekávat proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost a na některých místech přehánky, které jsme měli i od rána, už od brzkého rána. Večer bude srážek a částečně i oblačnosti ubývat, ale deštník a pláštěnku si raději přibalte do baťušku. Nejvyšší odpolední teplota 22 stupňů Celsia. Sapphire, Ed Sheeran, na dobré ráno, je tady.
2: Relaxem.

0: Kromě naší ranní soutěže, která pokračuje, máme připravenou i dopolední soutěž.
1: Relax Radio. Dopolední soutěž. Grilovací sezóna je v plném proudu. Zbíhají se vám sliny. Co takhle hovězí steak, naložené kuřecí masíčko nebo šťavnatá krkovička přímo z grilu? Řeznictví kačice. V naší nabídce samozřejmě nechybí ani grilovací tyčinky, špekáčky, klobásky a párečky. Vyhrajte si tento týden grilovací balíček z řeznictví kačice. Soutěž na Relaxu. Relax Radio.

0: Zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
2: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart. Váš elektrospecialista.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90.

Hraní soutěž zní, jakou řečí, kterého zvířete byste chtěli mluvit, rozumět a proč zrovna toho zvířete. Já tady mám SMSku od Tondy, píše, chtěl bych umět mluvit se psy, konkrétně s tím naším, a zajímalo by mě, co si myslí, když chci po něm příkaz, splnit příkaz ke mně a on nejde. A nebo Andrejka, ta má radši větší zvířátka. Já mám ráda koně, takže bych určitě chtěla rozumět koním. Napište do 8 hodiny na číslo 606 736 736, kterému zvířeti byste rádi porozuměli a proč. Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Dopravní nehoda je na D7. Na D7 kousek před Prahou, 9 kilometrů před Prahou u sjezdu na Stehelče ve směru na Prahu havarovalo osobní auto. Na místo jede policie.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90. Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90. A Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Is it my imagination? Is it something that I'm taking? All the smiles that I'm faking, everything is great, everything is fucking great.

0: And it hits me when the lights go on. Shit, maybe I miss you.
1: Relax Radio. Dopravní servis.
2: Máme pro vás tři dopravní informace. Na D7 počítejte s dopravní nehodou. Havarovalo osobní auto na 9. kilometru ve směru na Prahu. Na D5 je odstavené nákladní auto na 7. kilometru směrem na Prahu a v Praze se stala dopravní nehoda v ulici k Barandovu. Na příjezdu k Pražskému okruhu ve směru na letiště se srazila dvě osobní auta.
1: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736
1: S relaxem v pohodě na cestách.
4: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaaauto.cz
3: Relax Radio.

0: 8.01.
1: Kladno vylepší dětské centrum Zvonek a Sázava i Vltava jsou centimetr nad limitem splavnosti. U zpráv vás vítá David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Letiště Praha darovalo Kladnu 1 000 000 korun. Jde o kompenzaci za zvýšený hluk během odklonu letů na vedlejší dráhu. Primátor Milan Wolf rozhodl peníze využít v dětském rehabilitačním stacionáři Zvonek. Dojde tu k vybudování speciální místnosti, která dětem pomůže s terapií i relaxací. Magistrát tady v budoucnu nechá postavit i výtah. V Rakovníku pokračuje modernizace šaten zimního stadionu. Hlavní práce jsou ve finále, brzy přijde na řadu instalace vybavení. Radnice výhledově chystá i opravu samotné haly a ledové plochy. Dokumentace se zpracuje do konce příštího roku. Teprve potom se rozhodne o termínu zahájení prací. Hasiči téměř po 2 týdnech vyhlásili likvidaci požáru výškové budovy ve Zlíně. Současně s tím skončilo i jejich doporučení, aby lidé v okolí při výskytu kouře nevětrali. Budova je staticky narušená. Majiteli nezbyde nic jiného, než ji zbourat. Podmínky pro vodáky nejsou dobré, řeky mají málo vody. Sázava i Vltava jsou pouhý centimetr nad limitem splavnosti. Podobná situace je i na horním toku Berounky. Vyrazit se ale dá na dolní tok této řeky, který má vody o poznání více. Doporučit se dá ještě dolní část Ohře od Loun. Při grilování musíme dodržovat pravidla. Kontaktovali jsme krajskou hygienickou stanici.
3: Grilovanou potravinu není dobré potírat olejem, ale raději pitnou vodou. Marinádu je nutné používat vždy čerstvou a do jednou použité marinády nenakládejte určitě maso opakovaně. Je dobré používat jinou nádobu na syrové maso a další nádobu na grilované maso, takže nedávat to už ogrilované maso zpátky do té nádoby, kde jsme připravovali maso syrové.
1: Důležité je i dostatečné tepelné opracování potravin. S grilováním se tak nevyplácí spěchat.
2: Sport.
1: Nejlepším hráčem uplynulé sezony první fotbalové ligy byl zvolen Lukáš Provod. Slavistický záložník ovládl anketu podruhé v kariéře. Do Edenu míří i ocenění pro nejlepšího trenéra. Už po páté se jim stal Jindřich Trpišovský.

Už za chvilku je tady finále dnešní ranní soutěže, takže buďte napřímo vy, kdo jste nám posílali SMSky.

0: Kdo půjde do kina zítra z dnešní ranní soutěže, už je jasné, je to Iveta. Iveto, hezký den, ahoj.
1: Ahoj.
0: Zdravím tě do pracovního procesu. Co jsi napsala? Jakým zvířátkům by si ráda porozuměla a proč?
1: Já bych ráda porozuměla pejskům, protože jsem poštěčka, nosím každý den dopisy a občas by mě zajímalo, co si ty psy o mě myslí.
0: Ty jsi napsala, že chceš vědět, jestli mě chce sežrat nebo ne.
1: Ano, ano.
0: Už jsi měla takový nějaký příběh?
1: Ano, ano, jednou se mi stalo, že byly pootevřené dveře a ten pesek skákal, taky začal otvírat a vůbec jsem se nebál a rychle jsem je zacvakla a běžela se schovat do auta.
0: A to byl cocker španěl, nějaký špic, anebo rottweiler?
1: Něco mezi, ale teda vypadal docela drsně.
0: Tak až budeš příště, dávej na sebe pozor, roznášet poštu, ale určitě zítra večer zajdi do kina, do letního kina ve Slaném, protože v 21 hodin začíná speciální projekce za účasti filmové delegace, film Poberta má premiéru. Půjdeš?
1: Dobře, děkuji.
0: Půjdeš určitě?
1: Půjdu.
0: Jinak bych si ty vstupenky tady nechal. Takže ať je zítra lepší počasí, já si myslím, že bude určitě lepší počasí, ať se ti v práci daří, ať tě žádný pejsek nepokouše a měj se hezky. Naslyšenou.
1: Děkuju, ahoj.
2: Relax Radio. Slaný 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Kde jako?
1: No ve Slaným, v Letňáku.
0: A co?
1: No přece letošní festival Valník. Víš si, 21. až 22. srpna letní kino Slaný. 100 zvířat, Krucipisk, Ivan Mládek a Benjo Band. 13. století, Švihadlo, SPS, EE, Volant, Zakázaný ovoce, Totální nasazení, Znouzectvost, Punk Floyd, Než Faleš a další. Více info na valnik.cz.
2: Výhry, slevy, zábava.
3: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
4: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
3: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
4: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
3: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
5: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
6: Už tam bude.
7: Nech toho.
6: Naštěji už tam bude.
7: Přestaň. Štěrně vedro.
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
10: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: že je Národní den vanilkové zmrzliny 23. červenec, ale taky si připomínáme rok 1848, kdy v tento den skupina pražských podnikatelů založila kladenské kamenouhelné těžařstvo.
1: Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 23. července. Tento den roku 1946 se v Londýně narodil saxofonista Andy McKay z Roxy Music. V 60. letech minulého století se tento den narodila spousta slavných ze světa hudby. Tak například v roce 1961 přišel v Anglii na svět klávesák Martin Gore.

slash ze skupiny Guns N' Roses. Ze 60. let, konkrétně z roku 1964, je ještě klávesák Simply Red Tim Kellett. Roku 1827 se otevírala první škola pro neplavce. Stalo se tak v Bostonu. 23.7.1920 se Kenya stala britskou královskou kolonií a v roce 1984 zase Vanessa Williams první černou Miss America.

0: Relax. Filtr Pro, váš dodavatel komplexního řešení klimatizace na klíč. Zaměření, návrh, konzultace a cenová nabídka zdarma. Více na filtrpro.cz. Relax Radio.
1: Relax Radio.

0: Jedna hudební slzička ukápne už za chvilku, skupina Slza má holku z plakátu, ale ještě předtím pozvánka do Kačice a na dnešní dopoledne.
1: Relax Radio. Dopolední soutěž.
2: Grilovací sezóna je v plném proudu.
3: Zbíhají se vám sliny.
2: Co takhle hovězí steak, naložené kuřecí masíčko nebo šťavnatá krkovička přímo z grilu?
3: Řeznictví Kačice.
2: V naší nabídce samozřejmě nechybí ani grilovací tyčinky, špekáčky, klobásky a párečky.
4: Vyhrajte si tento týden grilovací balíček z Řeznictví Kačice.
1: Soutěž na Relaxu. Relax Radio.

0: Pěvačka Vanessa Carlton a jejich Tisíc mil. Tisíc mil. Můžeme letět letadlem a jsme tam rychleji, než kdybychom jeli na kole. Jedno takové letecké neštěstí s dobrým koncem si připomínáme 23. července v roce 1983. Je to delší čas. Boeingu 767, velké letadlo společnosti Air Canada, došlo při letu ve výšce 12,5 kilometrů palivo. Došlo jim prostě palivo, neměli jak letět. Ale posádka provedla úspěšně nouzové přistání jako s kluzákem. Letěli spoustu kilometrů a přistáli, jako kdyby letěli s větroněm. Takže pokud se chystáte někam letět na dovču, všechno dobře dopadne.
1: Relax Radio. Léto s relaxem. Léto s relaxem.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trmanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dopravní nehoda dvou osobních aut se stala v ulici K Barandovu ve směru k Pražskému okruhu na křižovatce s ulicí K Holini. Jeďte opatrně.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Přesný čas, 9 hodin, 1 minuta.
1: V Neratovicích začíná cvičení záchranných složek a od zítra se začne oteplovat. Zdraví vás David Latovský.
2: Relax Radio.
1: V Neratovicích právě začíná cvičení záchranných složek. Hasiči, policisté i záchranáři se pohybují v budově městského úřadu a jejím okolí. Cílem je prověřit jejich připravenost na mimořádné situace. Cvičný zásah potrvá do 12 hodin. Opravy chodníků v Lacinově ulici ve Slaném potrvají do konce srpna. Kromě nových povrchů dojde i na instalaci 7 nových stožárů veřejného osvětlení. Přispějí mimo jiné i k větší bezpečnosti chodců. Beroun pokračuje ve výměně lamp veřejného osvětlení. O prázdninách se pracuje v Jungmanově ulici, jak říká mluvčí města Jitka Soukupová.
3: Součástí stavebních prací je také příprava kabelových rozvodů pro plánovanou světelnou křižovatku ulic Jungmanova a Kolárova. Zároveň se zde připravuje infrastruktura pro pokládku optických kabelů. V uplynulém roce město realizovalo obdobnou modernizaci veřejného osvětlení například na třídě Míru nebo v Okružní ulici.
1: Premiér Babiš uvažuje o mimořádné platbě pro důchodce. Posloužila by prý k nápravě minulých křivd. O jakou částku by šlo, ale neupřesnil. Vláda hnutí ANO dala senioru mimořádně 5000 korun už před 6 lety. Pokud krok zopakuje, státní kasu to vyjde na více než 14 miliard korun. Radomír Lašák nastoupí do funkce ředitele letiště Praha už 1. srpna. Současného šéfa Jiřího Pose měl přitom vystřídat až o měsíc později. Letištní odbory jsou kvůli změně vedení ve stávkové pohotovosti. Vadí jim hlavně Lašákovo dřívější vedení ČSA, které se za jeho působení propadly do výrazně horších hospodářských výsledků.
2: Sport.
1: Fotbalista Tomáš Chorý bude možná pokračovat ve Slávii. Předseda představenstva Tvrdík přitom v květnu tvrdil, že u týmu končí. Z kádru měl být vyloučen po nedohraném derby se Spartou. I přesto je možné, že u týmu zůstane. Rozhodnutí padne v nejbližší době.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno. Specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Časí. Čtvrtek zůstane ve středních Čechách a okolí s proměnlivou, převážně velkou oblačností. Přehánky ale opravdu jen vzácně. Teploty dnes ještě skromnější, mezi 19 až 22 stupni. Zítra už 23 až 26, o víkendu pak téměř tropických 30 stupňů Celsia.
0: Tak se na ten víkend připravíme a dáme si letního Rickyho Martina.

0: Čtvrteční dopoledne, přátelé, co si budeme povídat, je zatím trošku zamračené, teplota taky nic moc, tak alespoň jedna z novinek Relaxády. Relaxáda je hitparáda Relax Rádia, ten Origoš proběhl včera večer od 18. hodiny. Představil jsem vám čtyři novinky, to protože dvě skladby po pěti kolech vypadávaly, takže určitě je z čeho vybírat. A kdybyste chtěli vybrat třeba zrovna tuhle skladbu, tak X and the Hatchman, najdete to na www.radio-relax.cz jako nabídkovou. Když dáte hlas, budeme rádi. A příští týden si můžete poslechnout, jak to dopadlo.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: Tři minuty po čtvrt na deset, tak jestli vám nevlil energii dožil třeba zrovna Ricky Martin právě teď, tak už nevím co. Maximálně by to mohlo být nějaký takový dobrý grilovací balíček dobrot ze řeznictví Kačice v hodnotě 700 korun, to si myslím, že je tak jako na stejno. A o ten soutěžíme celý tento týden, to znamená od pondělka až do zítřka. Takže i dnes je ve hře tenhle balík. Samozřejmě je důležitý mít nějakou soutěžní otázku, já to dělám takový spíš jednodušší, protože je mi jasný, že jak jde o jídlo, tak je velký zájem. Dneska bychom to mohli udělat úplně jednoduše. Stačí, když napíšete do SMSky, kterou pošlete na 606 736 736 a do ní napíšete jedno jednoduché heslo. Grilovačka. A teď jde o to, kde. To znamená třeba u vás. Takže může to být grilovačka v Kladně, grilovačka v Kačici, grilovačka v Kralupech. To záleží na tom, kde bydlíte a kde vás ta grilovačka v podstatě čeká. Napište 606 736 736 a můžete i dnes vyhrát grilovací balíček dobrot z řeznictví Kačice za 700.
1: Relax Radio. Dopolední soutěž.
2: Grilovací sezóna je v plném proudu.
3: Zbíhají se vám sliny.
2: Co takhle hovězí steak, naložené kuřecí masíčko nebo šťavnatá krkovička přímo z grilu?
3: Řeznictví Kačice.
2: V naší nabídce samozřejmě nechybí ani grilovací tyčinky, špekáčky, klobásky a párečky.
4: Vyhrajte si tento týden grilovací balíček z řeznictví Kačice.
1: Soutěž na relaxu. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. Mezi tou záplavou těch soutěžních SMSek jsem dorazila jedna, málem jsem jí přehlíd, fakt že jo, ještě navíc se tam objevila kačice, takže to už vůbec. Mezi kačicí a smečnem je auto ve stromě, dopravu řídí hasiči. Dostal jsem dopravní SMSku, tak pokud se pohybujete někde v téhleté oblasti, tak s tím počítejte, mezi kačicí a smečnem je prý auto ve stromě, doprava je řízená hasiči. Díky moc, ale soutěžíme dál.
0: Relax. Relax Radio.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trmanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Filtr Pro, váš dodavatel komplexního řešení klimatizace na klíč. Zaměření, návrh, konzultace a cenová nabídka zdarma. Více na filtrpro.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: 4 minuty po 9:30, posloucháte Radio Relax, máme pro vás pravidelný dopravní servis, který se týká dálnic. Začneme u Pražského okruhu, protože to je taková ta dopolední klasika, co se týče ve směru na Ruzeň, to znamená na D7 i na D1 máme kolony. Když bych začal tou D7, tak od 13. do 18. kilometru je taková větší kolonka, píšu 3 až 4 kilometry, no aby toho nebylo málo, tak mezi 28. a 29. kilometrem se tvoří další kolona, tak s tím počítejte, sotva se rozjedete, už zase budete brzdit. No na druhou stranu je to v podstatě to samé, mezi 23. a 18. kilometrem ve směru na D1 je tam zhruba 5-kilometrová kolona, která popojíždí. Jinak počítejte taky s tím, když už jsme u okruhu ve směru na D1, je dnes až do odpoledních hodin pomalu jedoucí vozidlo údržby, seká se tráva, údržba travních porostů a tak dále. No a ještě se podíváme na D5, když už jsme takhle rozjetí, mezi 78. a 76. kilometrem ve směru na Prahu je uzavřený levý jízdní pruh práce údržby, je to v tunelech, dělá se pravidelná údržba tunelu. Tak víc dobrých zpráv už pro vás nemáme, kdyby něco volejte 606-736-736.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606-736-736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.

0: 10:45, úplně přesně. O čase jsem mluvil, protože jsem vlastně tím pádem vám dal tak trošičku náskok, hned vysvětlím. Napadlo vás někdy, proč se vlastně díváme na hodinky víckrát za sebou, jako mně se to stává celkem běžně. Je to prý proto, alespoň podle psychologů, že při prvním pohledu, který vlastně dáme na hodinky, jsme často zaměstnaný úplně jinou myšlenkou. Takže oči informaci zaznamenají, ale ta vědomá pozornost ji jako nespracuje. Takže po několika sekundách, a je to celkem přirozená reakce, se podíváme znovu. Fakt je ten, že tohle se mi dost často stává. Neříkám, že to musíte hlídat jako vědomě, ale tak jako když zjistíte nevědomky, že se potřebujete podívat na hodinky, zkuste to, je to přesně tak, jak říkám.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: pohodě na cestách. AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

Pomalu, ale jistě se blížíme k 10. hodině dopolední. Dneska jsem si ráno dával kafčo na balkóně, koukal jsem se tak jako na ulici, na takový ten ranní šumot a jak to tam všechno odbíhá, jak lidi přijíždějí, odchází od aut a tak dále. A všiml jsem si jedné věci. Skoro každej, neříkám, že to dělá každý, ale skoro každej auto zamkne a odchází. Jo, ale spousta lidí se stejně ještě přesvědčí o tom, to znamená, má už zamčeno, zatáhne za kliku od auta. Jo, protože i když ví, že auto je zamčený, přesto si to spoustu řidičů ověřuje. Říká se tomu takzvaný kontrolní rituál. Je to taková ta krátká fyzická kontrola a sníží to jako nejistotu mnohem účinnějíc, než taková ta pouhá vzpomínka, znáte to třeba za půl hodiny, dojdete do kanclu, zamknul jsem, anebo ne. Není to nic nenormálního.

0: Je tu 10. hodina, no už skoro 1 minuta k tomu.
1: Nové Strašecí má opravený domov pro seniory a Ivan Hašek se s národním fotbalovým týmem loučil těžko. S vámi je David Latovský, dobré dopoledne.
2: Relax Radio.
1: Rekonstrukce domova seniorů v Novém Strašecí skončila. V Novém je prakticky vše. Od topení přes fasádu po osvětlení a okna. Práce navíc probíhaly za plného provozu. Jejich dokončení klienti před pár dny oslavili zahradní slavností. Obyvatelé Buštěhradu velmi vzorně třídí odpad. Loni jej vytřídili 62%. Jako jedni z mála se tak dostali nad státem požadovanou 60% hranici. Řada měst a obcí je na tom ale většinou podstatně hůř. Objem vytříděného odpadu někde sotva dosáhne poloviny celkového objemu. Výluka tramvají mezi Újezdem a Národní třídou potrvá do 10. srpna. Trasu změnila řada linek, včetně páteřní 9 a 22. V metropoli naštěstí jde o letošních prázdninách o jedinou zásadní výluku. 11. srpna naváže jen přerušení provozu v méně vytíženém úseku mezi náměstím Bratří Synků a Spořilovem. V kamenné prodejně v centru Prahy se prodávaly padělky kabelek. Neměly ani výrazně sníženou cenu. Při kontrole je odhalila Česká obchodní inspekce, jak říká její mluvčí František Kotrba.
3: Upozorňujeme spotřebitele, aby byli především při nákupu dražších značkových výrobků skutečně obezřetní, protože riziko prodeje padělků hrozí nejen v tržnicích a při stánkovém prodeji, například v příhraničních oblastech, ale vidíme, že i v klasických kamenných prodejnách, kde jejich výskyt běžný spotřebitel vlastně nepředpokládá.
1: Padělných kabelek v prodejně u Karlova mostu policie zajistila 19.
2: Sport.
1: Odvolání mě nepřebolí nikdy. To jsou slova bývalého trenéra národní fotbalové reprezentace Ivana Haška. Celý život prý chtěl postoupit na mistrovství světa, také v roli hlavního kouče. Zatím se mu to ale nepovedlo. Jeho už bývalý tým teď čeká náročné období. Liga národů proti mistrům světa Španělům, Anglii a Chorvatsku.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Dnešek zůstane s převážně oblačnou až zataženou oblohou. Teploty se dostanou nejvýš mezi 19 až 22 stupňů. V noci na zítřek pak jen kolem 10. Oteplovat se začne od zítra, o víkendu pak čekáme i tropickou 30.
0: Za chvilinku vyrazíme na nákup, za chvilku taky vysvětlím a 100% budeme soutěžit. A abych nezapomněl, ještě tady pro vás mám nabídku muziky v téhle hoďce. Víte, co to je? Krasohled.
5: Mě to dochází.
0: Je to skladba od Teddy Kirken a Michala Hrůzy, jmenuje se Krasohled a možná si někdo vzpomenete, jestli ne, tak si to vygooglete, je to docela známá věc.
2: Relax Radio.
6: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
6: Relax Radio.

10 hodin, 10 minut, až půjdete dneska třeba z práce a půjdete nakupovat, tak si všimněte jednoho z nejchytřejších marketingových triků v potravinářství. Jo? Třeba když byste kupovali pomeranče a kupovali jste balené, tak si všimněte, že ta sítka, ve které budou, bude vždycky oranžová. Když budete kupovat citrony, tak si všimněte, že ta sítka, ve které budou, když jsou balený teda, prodávají se i jednotlivý, jasně, tak je vždycky žlutá. Je to zcela záměrně, aspoň jsem to teda tak jako vyzjistil, mozek prý neposuzuje barvu ovoce samostatně, vždy

porovnává s tím, co je kolem. To znamená, že když jsou pomeranče zabalené třeba do oranžové sítky, tak vypadají sytější, zralější, šťavnatější a často i čerstvější. Přitom úplně stejný ovoce, ale jednotlivý může být vedle. U citronu je to úplně to samé. A když dělali nějaký pokus a dali červená jablka do modré sítky, tak jim působily jako méně čerství, takový jako tmavší přímo, někdy prý až nahnědlý. Prostě je to tak, to jsou prostě triky, které fungují a je to jasně daný. Mrkněte se na to s vámi, až budete odpoledne nakupovat kamkoliv. Jakmile bude něco balenýho, vždycky ten obal se snaží mít téměř totožnou barvu jako to zboží. Dopolední relax.

0: Už jenom 8 minut chybí do půl 11. Posloucháte Radio Relax. Dneska máme čtvrtek s datem 23. července. Probíráme teďka dopoledne takový jakoby obchodní strategie, který má na nás supermarkety, jak si působí, když chodíme nakupovat. Už jsme probrali ty barevné síťky a tak dále. Fakt si to ověřujte, protože to je pravda. A já jsem se třeba hrozně dlouho divil, proč ovoce a zelenina bývají umístěný hned u vstupu. A pak jsem přišel na to, že to je nejenom kvůli jako vzhledu, ale to takový to podvědomí, taky proto, že vlastně když nakoupíme tu ovoce, zeleninu, kterou máme za ten zdravý začátek, tak jako potom máme jako tu větší ochotu přihodit do košíku i ty míň zdravý věci. Tak jenom, abyste věděli, všechno má svůj důvod, jo? Nic není zbytečný. Možná teda, když už jsem se bavil o tom jídle a o tom, co je zdravý a co ne, tak bych měl přihodit, ať je tady taky trošku příjemně, grilovací balíček dobrod z řeznictví Kačice v hodnotě 700 korun, o který soutěžíme celý tento týden, tedy i dnes. A ještě máme jako relativně dost času na tu dnešní cenu. Stačí jenom, když napíšete do SMSky na 606-736-736, stačí napsat heslo grilovačka v a napsat tam to místo, ze kterého jste, třeba grilovačka v Kralupech, grilovačka v Lounech, grilovačka v Žadci, grilovačka v Kladně a tak dále, prostě aby to souviselo s místem, odkud rovna pocházíte. Máte čas, takže pokud chcete vyhrát dneska, jděte do toho.
1: Relax Radio. Dopolední soutěž.
2: Grilovací sezóna je v plném proudu.
3: Zbíhají se vám sliny.
2: Co takhle hovězí steak, naložené kuřecí masíčko nebo šťavnatá krkovička přímo z grilu?
3: Řeznictví Kačice.
2: V naší nabídce samozřejmě nechybí ani grilovací tyčinky, špekáčky, klobásky a párečky.
4: Vyhrajte si tento týden grilovací balíček z Řeznictví Kačice.
1: Soutěž na Relaxu. Relax Radio.

0: Zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Lednice, sušička či nová pračka? S dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
3: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.

0: komplexního řešení klimatizace na klíč. Zaměření, návrh, konzultace a cenová nabídka zdarma. Více na filtrpro.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: relaxu.
1: Lehce jsme se posunuli v čase, máme 5 minut po 10:30. Pojďme se podívat, jaké nabídky tu pro vás máme. Ku příkladu, obec Švihov u Rakovníka vás zve na promítání kultovního českého filmu Tankový prapor v sobotu 25. července od 8:30 večer. A pozor, v letním kině, mimochodem v sobotu, má být super počasí. Vstupné je dobrovolné, občerstvení je zajištěný a hlavně nezapomeňte, i když teplota by měla být rozhodně vyšší než třeba dnes, deky si berte sebou. Ještě jedna akce je tady. Motorkáři jedou pro děti. To je charitativní akce v kempu Branov. V sobotu 25. července od 10 hodin. Těšit se můžete na soutěže, taky hudební vystoupení. Chybět nebude ani oblíbená spanilá jízda. No a výtěžek, a to je asi nejdůležitější info, bude věnován klinice dětské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice Motol a Homolka. Tak přijďte pomoc.
0: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Na vědomost se dává, že právě probíhá samosběr okurek nakladaček. Kde? No přece na farmě Dryák ve Vítově u Slaného. Kdy přesně samosběr probíhá, se dozvíte na našem Facebooku Farma Dryák anebo na webových stránkách www.farmadryak.cz. Tak už máte nachystaný košík?
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Tvaroh tuční Karlova koruna 250 gramů za 14,90 a meloun vodní kilo za 7,90. Penny.
3: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

A Matice, 10:45, čtvrteční Rádio Relax. Obvykle v tuhletu dobu už vyhodnocuju tu soutěž, naší denní ogrilovací balíček, dobrot. Dneska jsem se rozhodl, že to nepatrně posunu, dáme to hned jako první stupík po 11. hodině, to znamená po zprávách, takže pokud jste se zapojili SMS-kou, tak rozhodně nezoufejte. Zatím můžete využít ten čas do konce hodiny, protože on už není tak dlouhej, na to, abyste se třeba jukli k nám na Facebook, na náš rádiovej a zjistíte, jestli se bojíte vejšek, anebo ne.

0: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
0: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 12,90 a lososa, filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trmanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90. Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.

0: Posloucháte Radio Relax, tohle byla Adele, máme tu 11. hodinu.
1: Bývalý Kralupský pivovar zabudoval v architektonické soutěži a blíží se otevření dalšího úseku dálnice D3. Klidné dopoledne přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Bývalý Kralupský pivovar se po přestavbě na městské kulturní centrum umístil mezi 25 nejlepšími stavbami republiky. V prestižní ceně za architekturu se na přední příčky probojoval z celkových více než 300 jiných objektů. Porota hodnotila nejen architektonickou kvalitu a promyšlenost návrhu, ale i přidanou hodnotu pro okolí nebo společenský přesah. O vítězi se rozhodne na konci listopadu. Kladenské letní koupaliště Bažantnice prochází postupnou proměnou, jak říká mluvčí města Kateřina Přibylová.
3: Před letošní sezónou došlo na nové rozvody kanalizace. Jde o základ pro stavbu nových toalet, občerstvení a zázemí pro plavčíky. Vše je v plánu na jaro příštího roku.
1: Další část dálnice D3 se otevře příští pátek. 31. července se začne jezdit po 3-kilometrovém úseku mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm. V listopadu se pak řidiči dočkají zprovoznění další části dálnice mezi Kaplicí nádražím a mimoúrovňovou křižovatkou Kaplice. Zmizí tak problematický železniční přejezd. Celá D3 na jihu Čech bude dokončena příští rok. Francie dál bojuje s lesními požáry. U města Bordeaux muselo být evakuováno 10 000 turistů a zhruba tisícovka obyvatel. Plameny zasáhly přes 2 000 hektarů. S požáry lesních porostů bojují i ve Španělsku.
2: Sport.
1: Rekordman v počtu ligových startů Milan Petržela ukončil fotbalovou kariéru. Během 22 sezon odehrál 537 zápasů. Nastřílel během nich 60 gólů. Skončit se rozhodl ve 43 letech. Naposledy oblékal dres Slovácka.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno. Specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Odpoledne ve středních Čechách a okolí oblačné až zatažené, k tomu nejvýš 18 až 21 stupňů. Přehánky máme hlášeny jen vzácně. Zítřejší začátek víkendu se vydaří. Začne se oteplovat na 22 až 25. Po oba víkendové dny pak čekáme maxima těsně pod tropickou třicítkou.
0: Co se týče muziky do té další hoďky, tak trošku zaspomínáme Donna Summer v úpravě od Kaiga. A hlavně budeme už za pár minut rozdávat ten dnešní grilovací balík, tak vydržte.
2: Relax Radio.
5: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
5: Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. Tak ještě než se pustíme do toho velkého soutěžení, tak tady máme jednu dopravní informaci.
2: Zdravím, řidič Mračoun. Na Kladně ve směru od Rozdělova u nemocnice za cedulí jsou schovaný měšťáci s trojnožkou a měřej. Tak nohu z plynu, tak machara to na Kladně od Rozdělova u nemocnice za cedulí jsou schovaný měšťáci s trojnožkou a měřej. Mějte se.
1: Děkujeme za info a nezapomeňte, jezděte opatrně, kdyby něco máme linku řidičů.

0: plný skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Tak to byla Lady Gaga. Trošku se nám to protáhlo po té 11. hodině, já myslím, že to zmákneme dřív. Nicméně balíček za 700 korun, grilovací balíček z řeznictví Kačice, ten prostě nemůže zmizet ze světa. Ten musí najít svoji výherkyni a nebo svého výherce. Ten dnešní se jmenuje Martin. Martine, zdravím tě, slyšíme se.
1: Ahoj.
0: Super, hele, balíček je za 700, myslím si, že tam toho bude relativně dost. Kolik vás tak jako doma griluje?
1: Je nás pět.
0: Je vás pět, no tak to by mohlo stačit, to je pravda, no. Mimochodem, ty si napsal heslo grilovačka ve Verušičkách, říkám to dobře?
1: Ano.
0: A jenom tak jako připomeň pro posluchače, protože možná, že bude pár lidí jako já, že nevím, kde jsou Verušičky.
1: No, je to 30 kilometrů od Varů směr Praha.
0: Takže až tam poputuje balíček z Kačice, mimochodem teď v sobotu a v neděli už má být hezčí počasí, takže když to stihneš vyzvednout, tak 100% využiješ, je to tak?
1: Jo, jo, určitě, využiju.
0: Tak ugrilujte si to jako celá rodina, myslete na nás a když nám pošlete fotku z grilovačky, tak budeme rádi. Měj se moc hezky.
1: Super, děkuju moc.
0: Ahoj.
1: Ahoj. Relax Radio.
2: Dopolední soutěž. Grilovací sezóna je v plném proudu. Zbíhají se vám sliny. Co takhle hovězí steak, naložené kuřecí masíčko nebo šťavnatá krkovička přímo z grilu? Řeznictví Kačice. V naší nabídce samozřejmě nechybí ani grilovací tyčinky, špekáčky, klobásky a párečky. Vyhrajte si tento týden grilovací balíček z Řeznictví Kačice. Soutěž na Relaxu. Relax Radio.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Už tam bude?
2: Nech toho.
1: Kde už tam bude?
2: Přestaň. Chtěl mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Výhry.
7: Slevy.
6: Zábava.
8: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
9: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
8: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
9: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
8: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Jsou chvíle, kdy se sejde strašně moc informací v jeden čas a na jednom místě. Před chvilkou jsme dosoutěžili, předtím jsme měli jednu dopravní informaci od Mračouna a jen co jsem položil telefon, tak tady máme další dopravní info.
2: Zdravím, řidič Mračoun, nakladně na Sýtný ve směru do centra, v pravém pruhu Ťukanec dvou aut, jsou neoznačený, urputně to tam řešej, tak bacha na to, to je i v pravém pruhu. Na blikačkách. Ťukanec na Sýtný ve směru do centra. Mějte se.

0: Klimafiltr Pro, váš dodavatel komplexního řešení klimatizace na klíč. Zaměření, návrh, konzultace a cenová nabídka zdarma. Více na filtrpro.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Je to tak, na silnicích ještě zůstaneme před chvilinkou, jenom připomínám, jsme hlásili nepříjemnost pro kladenské řidiče, v Kladně na Sýtné byla takový lehkej ťukanec, nevím, jak to vypadá aktuálně, ale tak, abyste s tím rozhodně počítali. Teď se podíváme na dálnici, konkrétně na D8, na 23. kilometr, je to trasa Praha směrem k státní hranice, stojí tam porouchané vozidlo, což by nebylo až tak nic divného, kdyby to nebyl nákladák a nezasahoval do jízdního pruhu, takže víte, co to znamená, můžou se tvořit kolony. Je dobrý s tím počítat, jenom připomínám, 23. až 24. kilometr, mohly by tam být lehké komplikace. D8.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.

0: Taky se tak nějak rozdáváme jako rádio, máme pro vás každý den dopoledne, tedy ještě zítra naposledy balíček, grilovací balíček za 700, takže toho využijte, protože třeba o víkendu má být fakt jako super počasí. Navíc, co si budeme povídat, řeznictví v Kačici u Kladna je vyhlášené, nakoupíte tam výborně naložené maso, hovězí, kuřecí, nebo třeba krkovičku, o té jsme se dneska i bavili, grilovací tyčinky a špekáčky, klobásky, výborný, výborně. Tak, jestli chystáte, jak už jsem o tom mluvil, grilovečku s rodinou, určitě tam zajdete a dopředu se můžete klidně i podívat na www.reznictvi-kačice, to znamená řeznictví Kačice s pomlčkou veprostřed, a najdete tam vlastně kompletní sortiment, takže pojedete takzvaně nejistotu.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

rádio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: Hvězdní stouni na konec hodiny, je tu 12. úplně přesně.
1: Města v regionu se postupně přidávají k novému způsobu třídění plastů a kovů a atletické mistrovství Evropy začne 10. srpna. U zpráv na Relaxu vás vítá David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Kovy se do žlutých nádob házejí už i v Neratovicích. Město tak stejně jako Kladno, Beroun nebo Praha přešlo na multikomoditní sběr. Do popelnic na plasty se tady tak kromě plechovek mohou házet i obaly od tetrapaků. Třídící linka si s těmito třemi druhy odpadů poradí. Pozor ale třeba v Rakovníku. Tady do žlutých popelnic patří jen plasty. Ve Slaném skončila rekonstrukce Karlíkovy ulice. Trvala víc než rok. Objevilo se totiž několik technických komplikací. Od nestabilního podloží přes skalní vrstvy v části trasy po plynovod uložený v jiné hloubce, než předpokládala projektová dokumentace. Součástí prací byla i obnova 460 metrů čtverečních chodníků. V Žadci pokračuje provoz odpadového taxi, doplní zástupce města Tomáš Kasal.
3: Odpadové taxi obyvatelům pomáhá s odvozem objemného odpadu do sběrného dvora. Funguje každý poslední pátek v měsíci. Je ale potřeba se objednat. Upozorňujeme, že pracovníci odpadového taxi nevynáší odpad z bytů, pouze i z přístupného místa, například na chodníku, na loži.
1: Odpadové taxi v Žadci stojí 200 korun. Festival Colors of Ostrava zůstane vždy v Ostravě. Stěhování do jiného města odmítl umělecký ředitel Filip Košťálek. Areál, který hudebníci využívají, ale projde zásadní proměnou. V plánu je mohutná bytová výstavba. Oblíbená kulturní akce by si v takovém případě podle jeho šéfa našla ve slezské metropoli jiné vhodné místo.
2: Sport.
1: Atletika má před sebou dva vrcholy sezony. Nejprve o tomto víkendu domácí mistrovství České republiky. Po něm 10. srpna v Anglii naváže mistrovství Evropy. Po drobných zdravotních problémech se počítá i s účastí Jakuba Vadlejcha a Tomáše Staňka.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Odpoledne do středních Čech a okolí výraznější oteplení nepřinese. Teploty nejvýš mezi 18 až 21 stupni. Čekat nemáme ani slunce, zůstane schované pod oblačnou až zataženou oblohou. Na přihánky podle meteorologů narazíme jen velmi vzácně.
0: Pokud byste potřebovali trošku zlepšit náladu, tak s dovolením zkuste tenhle recept. Co já vím takhle ze svého okolí, tak to funguje naprosto spolehlivě, navíc je to hudební nabídka na čas mezi 12. a 13. Přeju vám hezké čtvrteční odpoledne.
2: Relax Radio.
5: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
5: Relax Radio.

0: Dneska, co se týče počasí a hlavně teploty, nic moc, nicméně o víkendu už to má být o dost lepší, takže dvě pozvánky, už si myslím, že přijdou vhod. Obec Švihov u Rakovníka vás zve na promítání kultovního českého filmu Tankový prapor. V sobotu 25., jak říkám, bude hezky, od 20:30 večer a pozor, v letním kině vstupné je dobrovolné, občerstvení zajištěno, ale radši bych si vzal deky sebou. Mám tady ještě jednu pozvánečku, motorkáři jedou pro děti, je to charitativní akce v kempu Branov. V sobotu 25. července od 10 dopoledne. Těšit se můžete na soutěže, hudební vystoupení a chybět nebude ani oblíbená spanilá jízda. Třeba to já mám hodně rád. Výtěžek, a to je ta nejdůležitější informace, bude věnován klinice dětské hematologie a onkologie fakultní nemocnice Motol a Homolka.
1: Relax Radio.

0: Brno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio. Relax.

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 23. července. Tento den roku 1946 se v Londýně narodil saxofonista Andy McKay z Roxy Music. V 60. letech minulého století se tento den narodila spousta slavných ze světa hudby. Tak například v roce 1961 přišel v Anglii na svět klávesák Martin Gore.

ze skupiny Guns N' Roses. Ze 60. let, konkrétně z roku 1964, je ještě klávesák Simply Red Tim Kellett. Roku 1827 se otevírala první škola pro neplavce. Stalo se tak v Bostonu. 23.7.1920 se Kenya stala britskou královskou kolonií a v roce 1984 zase Vanessa Williams první černou Miss America. Relax. Relax rádu.

0: komplexního řešení klimatizace na klíč. Zaměření, návrh, konzultace a cenová nabídka zdarma. Více na filtrpro.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax.

0: together.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Každý pátek a sobotu večer. Bar plný skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

0: pohodě na cestách. AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 13. hodina, 1 minuta k tomu, je čtvrteční odpoledne a pojďme si dát zprávy.
1: Dobré odpoledne, v Neratovicích se staví kostel a víkend bude letní.
2: Relax Radio.
1: Nový neratovický kostel má být hotov v roce 2028. Práce na jeho stavbě běží naplno. Vzniká na rozhraní Neratovic a sousední obce Libiš. Dříve zanedbaný a nevyužívaný prostor se promění na místo pro duchovní, kulturní i komunitní život. Mělnické naučné stezky jsou nově propojeny. Stezka Medvídka Chloumáka se tak propojila s cestou Viktora Dyka. Instaloval se tak nové směrové značení, které vytváří ucelený kruh jednou z nejkrásnějších částí Chloumku. Cílem této novinky je zvýšit rekreační význam okrajových částí města. Nafta od konce vládní regulace zdražila v průměru od 4 koruny a 70 haléřů na 42,20. Nahoru šel i naturál, ne ale tak výrazně. Oproti neděli za něj řidiči dají o korunu 80 více. Republikový průměr tak vychází na rovných 42 korun. Před vypuknutím konfliktu na Blízkém východě jsme za obě paliva platili zhruba o 9 korun méně než nyní. Koloběžkáři jsou z zákona považováni za cyklisty. Jakých nejčastějších přestupků se dopouštějí, ví policejní preventistka Monika Šindlová.
3: Mezi nejčastější přestupky koloběžkářů patří jízda po chodnících. Důležité je vědět, že po chodníku se může koloběžka pouze vést, výjimku mají jen děti mladší 10 let a také, že se jezdí na koloběžce při pravém okraji vozovky. Jízda na koloběžce je zakázána i na stezce pro chodce, v pěší zóně a na přechodu pro chodce.
1: Koloběžka stejně jako kolo podléhá povinné výbavě.
3: Volné konce řídítek musí být zaslepené, vpředu musí být odrazka bílé barvy, vzadu červené a z boku oranžové barvy. Za snížené viditelnosti musí být rozsvícené světlomety. Jezdci na koloběžce do 18 let jsou povinni mít řádně nasazenou ochranou přilbu.
1: Pokud má navíc elektrokoloběžka maximální rychlost vyšší než 25 km za hodinu, je považována za moped, musí proto mít sjednané povinné ručení.
2: Sport.
1: Nejlepším hráčem uplynulé sezony první fotbalové ligy byl zvolen Lukáš Provod. Slavistický záložník ovládl anketu podruhé v kariéře. Do Edenu míří i ocenění pro nejlepšího trenéra. Už po páté se jim stal Jindřich Trpišovský.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Časí. Čtvrtek dál oblačný až zatažený s teplotami do 21 stupňů, v noci 11 až 8, v údolích ale i jen 6 stupňů nad nulou. Zítra se začne oteplovat, polojasno až oblačno a 22 až 25, o víkendu pak slunečno a maxima do 30.
0: To počasí, to už je tedy od tebe další těšítko na víkend. No a na co se můžete těšit mezi 13. a 14. bude anketa Relax v ulicích a taky muzika Topic a Nico Santos.
2: David Latovský.
5: Relax.
2: Relax Radio. If you ask a stupid question.

0: Tohle byla královna popu Madonna v éteru Rádia Relax. 13 hodin 10 minut k tomu, naproti mě David Latovský, a to není celá, ale máme čtvrtek odpoledne, takže to znamená, že je tu anketa Relax ulicí. David, hezký den.
1: Hezký den, mělo by to být dneska odlehčené téma, ale možná takové, které spíš rozděluje tu společnost. Bude to o tom, že v restauracích, hospodách, ani barech a vinárnách už se 9 let nesmí kouřit.
0: No vida.
1: Teklo to jako voda.
0: To teda ano. 9 let už je to.
1: 9 let už vlastně při příchodu z těch zařízení není cítit oblečení, že to byla vždycky katastrofa, co to nás prozradilo, že jsme také někdy byli, že?
0: No a dneska nás prozradí friťák, no, tak cítí prostě ty smažený hranolky, jo, to z toho oblečení vlastně to tam je cítit. Takže dřív to byl kouř a ještě smažák, no.
1: Ne, často v těch podnicích v podstatě nebylo vidět ani ke druhému stolu, jak tam bylo zakouřeno, že?
0: Je to pravda.
1: Pálili oči a i ta obsluha jako mnohdy trpěla, byť třeba nekouřila, že, ale tak nějak v podstatě se tomu musela přizpůsobit a pasivně třeba za tu šichtu, dejme tomu těch 10 cigaret, ať chtěla nebo ne, prostě a jednoduše vykouřila. Ano, tak to bylo v České republice do roku 2017, myslím si, že do května, ano, v květnu 2017 se prostě v restauracích, hospodách a barech kouřit přestalo. Byl to velký šok, myslím, že tehdy to opravdu tu společnost rozdělilo. Teď si myslím, že už tak nějak jsme si zvykli, ne, co?
0: Jo, ale zase na těch akcích, třeba na diskotékách, kde hrajou, tak vlastně to způsobilo to, že vlastně ti lidé odejdou ven kouřit. Jo, tam dřív byla výhoda, ty jsi říkal, že tam bylo zakouřeno, že na sebe ani ten člověk neviděl skoro. Na těch diskotékách si zase nemusel používat umělou mlhu, protože ty světla vynikly v tom kouři těch cigaret. A dneska prostě ty lidi, když chtějí kouřit, tak třeba skupinka 15 lidí se nenou seber z toho tanečního parketu a jdou na balkón. A ty přijdeš o ty lidi, o ty tancující lidi.
1: No a někdy třeba i ruší zase ty, kteří tam bydlí vedle v nějakém domě.
0: Je to možný,
1: a
0: ano.
1: Chtějí spát, takže to může být zase ten další problém. No, já myslím, že bychom se k tomu mohli vyjádřit ještě za chvíli, teďka pustíme ke slovu vás, ještě to probereme tedy, tak ta dnešní otázka zněla, co říkáte na to, že byl zaveden protikuřácký zákon a v hospodech, restauracích a barech se nesmí kouřit?
2: Relax v ulici.
3: Já všeobecně bych jakoby byl pro neutlačovat jako provozovatele restaurací jako nějakým jako plošným nařízením, ať si každý ten restaurátor rozhodne, jestli tam smí kouřit nebo ne, jako spíš jsem pro tu svobodu. Jako.

0: Já jsem kuřák a jsem pro, že se kuřit nesmí.
1: Ze začátku to bylo šokující, ale teď jsem pro.
2: No, ze začátku to bylo takový asi dost přísný, že jo, takový razantní rozhodnutí, ale odstupem času musím říct, že mě to vyhovuje. Člověk toho tolik aspoň nevykouří, že jo, když se musí chodit ven. Je čistý vzduch, nebolí tě ráno hlava, že jo, z toho. Ne, jako za mě určitě dobrý, že se nekouří v hospodách.
3: Tak vzhledem k tomu k mému věku, tak si tolik kouření v restauraci nepamatuju, jen střípky, ale obecně v nějakých pajzlech, třeba v lesnických hospodách, to kouření k tomu patřilo.
4: Rozdělil bych to, no, někde jo, někde ne, kde se jí, že jo, tak bych to zakázal, restaurace, a samozřejmě jsou hospody, výčepy takový, tak tam to samozřejmě bych to povolil.
5: Já jsem proto, aby se nekouřilo v restauracích, škodí to zdraví a sám nekouřím, takže jsem spíš pro podporu zdravého životního stylu a jsem rád, že se i ty standardní cigarety spíš posouvají tím stylem k těm ohřívaným cigaretám, nebo jak se tomu teď říká.
6: Jelikož jsem nekuřačka, tak jsem určitě proti, aby se takhle zase dál kouřilo v restauracích a beru to jako super věc, která vlastně se teďka stala.
7: Původně mě to štvalo, přestoupil jsem na IQOS, takže mi je to asi jedno.
8: Já jsem pro, mně to přijde fajn, jako určitě se odlehčilo tomu vzduchu, je to takový tolerantnější k těm nekuřákům a myslím si, že není problém si zajít ven, jako když někdo kouří ty klasické cigarety ještě dneska.
9: Já jsem pro to, aby se vrátila situace, kdy se smí v restauraci kouřit v odděleném prostoru pro kuřáky.
10: No, abych asi souhlasil s naším posledním posluchačem, že bych nechal možná někde nějaký takový ten koutek vždycky v té restauraci opravdu dobře zaizolovaný, aby se tam mohli ty kuřáci zakouřit tedy.
11: Ano, těch odpovědí tam bylo vícero, taky souhlasím, tam byl pán, který zmínil, ať rozhodne sám podnikatel, já si myslím, že by to bylo taky dobrý.
10: Neznám teď nějakou zemi takhle v Evropě třeba, kde se v podstatě ještě v těch hospodách smí kouřit, nenapadá mě teď žádná, docela bych jako to rád i zjistil.
11: Ale zase za mě můžou se vlastně v tom zařízení kouřit i IQOSky, to vapování, ne? Ale to mi, podle mě to smrdí víc než normální cigareta.
10: Takže zbláta do louže v podstatě.
11: Za mě je to tak, jako mě to smrdí víc.
10: No dobře, tak jestli třeba víte o nějaké zemi v Evropě, kde se ještě smí takhle v hospodách kouřit, tak nám to klidně můžete napsat. Já vím, že jako na Slovensku je to zakázaný, ale co jsem takhle byl, tak moc je tam s tím hlavou nelámou, teda jako. No nic, tak jo, čekáme na vaše SMSky 606-736-736.
11: A přejeme hezké odpoledne.
12: Relax Radio. Honza Ladra. David Latovský. Relax. Relax.

0: 13 hodin, 25 minut k tomu. Každé roční období má svoje zvyky. V zimě hledáme čaj a deku, na jaře zase řešíme zahrádku a léto, tak to bych řekl, že to je úplně jiná disciplína. Častěji grillujeme, častěji jíme zmrzlinu, koupeme se, sedíme venku dlouho do noci nebo třeba jen bez výčitek odpoledne nic neděláme. A právě to nás dneska na relaxu zajímá. Co je ta jedna věc, kterou v létě děláte mnohem častěji než kdykoliv jindy? Klidně to může být úplná maličkost. Já mám třeba volní během prázdnin, během července a srpna, a tak jsem, přátelé, dnes ráno betonoval. Ano, slyšíte správně, vzal jsem montérky, kolečko, lopatu a šel jsem betonovat na zahradu sloupek. Každý rok o prázdniny takhle něco dělám na zahradě, doháním ty resty, ale jak sami víte, práce na zahradě, to je takový nekonečný příběh. Tak co děláte vy v létě častěji? 606 736 736, to je studiová linka.
1: Relax. Fresh time. Relax Radio.

0: Na vědomost se dává, že právě probíhá samosběr okurek nakladaček. Kde? No přece na farmě Dryák ve Vítově u Slaného. Kdy přesně samosběr probíhá, se dozvíte na našem Facebooku Farma Dryák anebo na webových stránkách www.farmadryak.cz. Tak už máte nachystaný košík?
1: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.

0: komplexního řešení klimatizace na klíč. Zaměření, návrh, konzultace a cenová nabídka zdarma. Více na filtrpro.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: francouzský velikán mezi DJ David Guetta, takhle ve čtvrtek odpoledne na rádiu Relax. A taky řešíme téma, co děláte během léta častěji než v průběhu roku. Musím říct, že v SMS-kách se tady objevuje i sport, tenis, běhání, ale pak je tady to, co jsem asi předpokládal, že tady bude. A ano, zmrzlina. To je prostě věc, kterou jsem očekával a to se potvrdilo. Když se řekne léto, většina lidí si jednoznačně představí hlavně asi zmrzlinu. A není divu, v horkých dnech její prodeje vystřelí několikanásobně. V některých zmrzlinárnách prodají během jednoho letního dne víc kopečků než za celý zimní týden. No a co na to Guinnessova kniha rekordů? Tak ta eviduje třeba největší zmrzlinovou party, kde si najednou pochutnávalo přes 5000 lidí. Tak schválně, kolik zmrzlin už letos máte za sebou?
1: Relax. Fresh Time. Relax Radio.

0: Conan Gray. A dnes řešíme téma, co během letních prázdnin děláte častěji než ve zbytku roku. Mám tady SMSky, ahoj, tak letos teda nějakých zmrzlin nebylo hodně, jak kopečkových, tak točených, ale za týden mě čeká dovčat, takže určitě to doženu i z vnoučaty. Podepsaná je Magda. Já jsem říkal, že vlastně nejvíc se tady objevuje zmrzlina a pojďme tedy na další SMSku, opět je to kolem zmrzliny. Ahoj, miluju zmrzlinu, během prázdnin jí s ním opravdu kvanta. To je nepodepsaný Patrik, ale pozor, od zmrzliny jdeme ke grilování, to je další činnost, kterou během prázdnin opravdu ve velkém děláme a Patrik, ten se toho nebojí. Já griluju a když zrovna neprší, tak klidně i třikrát týdně. Sousedi už nadávají, že jim pořád děláme chutě. Tak zdravíme Patrika, až sem to možná tak voní. A to bude od Patrika. V letě si dáváme zmrzlinu ve zbytku roku vůbec a to točenou. Jahoda nejlepší, podepsaný je Vašek. No a co si budem povídat, zmrzlina opravdu vede a není divu. Průměrný Čech sní za rok přibližně 3 litry zmrzliny, což je zhruba 20 porcí. Celkem se v Česku ročně skonzumuje kolem 34 milionů litrů zmrzliny. Tak zdravíme všechny zmrzlináře. Docela dobrý biznis.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání 15.7.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 14 hodin 1,5 minuty, to je přesný čas, jdeme na zprávy.
1: Nehoda vojenského vrtulníku má jednu oběť, více ve zprávách.
2: Relax Radio.
1: V Náměšti nad Oslavou se zřítil vrtulník s 5 vojáky, jeden nepřežil. Záchranné práce pokračují, 4 ranění byly letecky transportováni do nemocnice v Brně a Jihlavě. Bližší informace armáda zatím nezveřejňuje. Ví se jen, že k nehodě došlo přímo v areálu vojenského letiště. Držitelé dlouhodobých kuponů lítačka mají úschovu kola ve středočeských cyklověžích zdarma, musí ale mít zakoupené příslušné tarifní pásmo, ve kterém se věž nachází. Kolo to pak bezplatně mohou nechat celých 24 hodin. Služba je dostupná v Lysé nad Labem, Poděbradech, Čelákovicích, Kolíně, v Berouně i v Milovicích. Ve Slaném pokračuje modernizace městského kamerového systému. Nová kamera funguje na parkovišti u Teska. Město zároveň získalo dotaci na pořízení 2 mobilních kamer. Podle potřeby je využije tam, kde budou nejvíc potřeba. Při grilování musíme dodržovat pravidla. Kontaktovali jsme krajskou hygienickou stanici.
3: Grilovanou potravinu není dobré potírat olejem, ale raději pitnou vodou. Marinádu je nutné používat vždy čerstvou a do jednou použité marinády nenakládejte určitě maso opakovaně. Je dobré používat jinou nádobu na syrové maso a další nádobu na grilované maso, takže nedávat to už ogrilované maso zpátky do té nádoby, kde jsme připravovali maso syrové.
1: Důležité je i dostatečné tepelné opracování potravin. S grilováním se tak nevyplácí spěchat.
2: Sport.
1: Favoritem na zisk titulu je Slavie. Sparta je podle bookmakerů na 2. místě. V létě tolik neposilovala, přišla navíc o jednu z opor. Na fotbalový trůn ale chce usednout i Plzeň, která na rozdíl od minulých sezon otevřeně vyhlásila boj o titul. Nový ročník první ligy začne v sobotu.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Časí. Odpoledne už se nic zásadního měnit nebude, oblačno až zataženo z 18 až 21 stupni. V noci pak 11 až 8, v údolích i jen 6 stupňů Celsia. Zítra se ukáže slunce, čekáme polujasno až oblačno a 22 až 25 stupňů. Na víkend pak ještě více slunce a oteplení až k tropické 30.
0: Takže připravujte plavky a taky opalovací krémy. My jsme připravili muziku DJ Antoine. Úsměv. O tom si budeme za chvilku zpívat. Davide, co by ti vykouzlilo úsměv v rychlosti?
5: Slunce na obloze, tak zítra.
0: Zítra se budeš smát.

0: 14 hodin 10 minut k tomu, čtvrteční odpoledne v plném proudu a taky fresh time. A taky dnešní téma. Zmrzlina, grilování, opalování, to jsou nejčastější aktivity, činnosti, věci, co v létě děláme víc než třeba v únoru, v lednu, březnu. Ale co takový odpočinek? I to se tady samozřejmě objevuje. Vlastně nedělat během prázdnin vůbec nic. Sednout si na lehátko, koukat třeba na vodu, číst si knížku, nebo jen třeba pozorovat mraky. A odborníci říkají, že právě takovéhle chvíle bez povinností pomáhají mozku regenerovat a snižovat stres. Tak na to myslete a nemusíte se dnes stydět napsat třeba do příběhu na sociální sítě. V létě je čas lenošit. Myslím si, že když dáte fotku, jak jste někde v lehátku, odpočíváte, že vám ti, co jsou teď v práci, budou hodně závidět.
1: Relax. Fresh time.
2: Relax Radio.

0: Radio Relax, čtvrteční odpoledne a máte pocit, že jste v létě tak nějak líní, že zažíváte takový ten pravý prázdninový režim, že vás to třeba láká víc odpočívat, no tak klidně odpočívejte. Jak jsem před chvilkou říkal, pomáhá to opravdu snižovat stres, ale proč jedeme v takovém najednou slow motion režimu? To prostě máme jako třeba děti, že dostanou vysvědčení, mají 2 měsíce prázdnin, tak my taky jakoby zpomalíme to tempo. Proč máme tendenci tedy zvolnit? To si řekneme už tuhle tu hodinu na relaxu a taky za chvilku společně mrkneme na dálnice.
1: Relax. Fresh Time.
2: Relax Radio.

0: se Zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Už tam budem?
2: Nech toho!
1: Raději už tam budem?
2: Přestaň! Štěl mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.

0: komplexního řešení klimatizace na klíč. Zaměření, návrh, konzultace a cenová nabídka zdarma. Více na filtrpro.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme zkontrolovat dálnice, odpolední provoz. D6 na 158. kilometru ve směru na Cheb, je tam dopravní nehoda. Osobní auto nabouralo do svodidel, policie už je na místě. D10 na 3. kilometru ve směru na Prahu, je tam plech na komunikaci, na místo už jede policie. A ještě D1 za sjezdem na Brno centrum ve směru na Ostravu, je dopravní nehoda a komplikuje to tam trošku provoz, zdržení do 10 minut, nehoda nákladňáku a osobního auta.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: A kde jako?
1: No ve Slaným, v Letňáku.
0: A co?
1: No přece letošní festival Valník. Pišci, 21. až 22. srpna. Letní kino Slaný. 100 zvířat, Krucipisk, Ivan Mládek a Benjo Band. 13. století, Švihadlo, SPS, EE, Volant, Zakázaný ovoce, Totální nasazení, Znouzecnost, Punk Floyd, Než Faleš a další. Více info na valnik.cz.
2: Výhry, slevy, zábava.
3: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
4: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
3: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
4: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
3: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.

0: Midnight a slunce v hlavní roli. Sedíte u počítače a myšlenky se rozbíhají všemi směry. Dali jste si třeba oběd a teď máte chuť spát, nebo se vrátíte z práce domů a místo jízdy na kole padnete do houpacího křesla a odpočíváte. Není to, přátelé, lenost. Během letních dnů totiž mozek přepíná organismus do úsporného režimu a většinu energie věnuje jedinému cíli: ochránit tělo před přehřátím. To znamená, že srdce pracuje víc, cévy se rozšiřují, potíme se a tělo spotřebovává energii na termoregulaci místo na soustředění. Proto se hůř třeba v létě rozhodujeme, déle hledáme správná slova a po obědě máme pocit, že bychom si nejraději dali šlovíka. Takže nebojte se, nejsme takhle během prázdnin líní. Je léto, teplé dny, které se nám opět připomenou o víkendu.
1: Relax. Fresh Time. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Za chvilku další odpolední zprávy s Davidem, ale teď zprávy od vás řidičů. Máme tady hlášení z okresu Louny. Pozor u obce Žatec, u Žatce, silnice 27. Je tam dopravní nehoda. Na místě zasahují všechny záchranné složky. Řízeno je to kivadlově jedním jízdním pruhem, tak s tím počítejte.
0: Relax Radio. Louny 94,8 FM. 94,8 FM.

0: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: půl minuty a je tu 15. hodina, je tu i David Latovský.
1: Libochovice mají nového pomocníka na údržbu města a hotovost je podle guvernéra Národní banky jistota.
2: Relax Radio.
1: Libochovické technické služby mají nový elektromobil. Pomůže při údržbě městských komunikací, zimním posypu nebo přepravě materiálu. Díky pohonu 4 kol je navíc vhodný do náročnějších podmínek. Obyvatelé města ocení i tichou jízdu. S jeho pořízením jako obvykle pomohla dotace. Kralupský sběrný dvůr je otevřený 7 dní v týdnu. Nabízí místo pro odevzdání objemných odpadů, které se nevejdou do běžných nádob po městě. Platí se pouze za odevzdání suti a asbestu. Výbuch při opravě vodovodního potrubí v Kroměříži zranil 2 lidi. Podrobnosti o jejich stavu zatím nejsou známy. Příčinu exploze policisté zjišťují. Až vypadne proud a vybije se mobil, zůstane jedna jistota – hotovost. Říká to guvernér České národní banky Aleš Michl.
3: Hotovost není minulost. V budoucnosti v dobrých časech 99% plave bude bezhotovostních, ale přijdou jednou špatné časy, něco se stane, něco se semele a krizi se třeba hotovost může hodit. Čili je to podobný, jako každý IT systém potřebuje nějakou offline zálohu, tak ta hotovost je pro nás ta offline záloha.
1: Hotovost zůstává velmi oblíbená i ve Švýcarsku. Za hotové si tu běžně kupují i auta. Španělsko bojuje s jedním z největších lesních požárů v historii země. Plameny už sežehly přes 320 km čtverečních území. Situaci komplikují i aktuální tropické teploty. Zlepšení situace je tak zatím v nedohlednu.
2: Sport.
1: Tomáš Chorý zůstává ve fotbalové slávy. Předseda představenstva Trdík přitom v květnu tvrdil, že u týmu na dobro skončil. Mělo jít o trest za nedohrané derby se Spartou. Zasáhl ale majitel sešívaných Pavel Tykač, který Chorému dal ještě jednu šanci.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Do večera bez zásadnější změny, oblačno až zataženo a 18 až 21 stupňů. V noci 11 až 8, místy jen 6 nad nulou. Zítřkem startuje slibované oteplování. Odpolední maxima mezi 22 až 25 stupni. Po oba víkendové dny pak převládne slunce a 26 až 29 stupňů Celsia.
0: Zprávy jsou za námi a mezi 15. a 16. budeme soutěžit o volné vstupenky na letní party v Dobrovízi. A bude to v rámci souboje, Davide, a já ti dám dneska vybrat. Chceš seriál, film, anebo zvuk z reálného života?
5: To je hodně šlechetné, tady je taková nabídka,
0: tak
5: se neodmítá. Tak prosím, zvuk z reálného života.
0: Máš ho mít. A k tomu nás doprovodí muzika Mandraže v pokoře už za chvilku.

0: to je dobře. Tak si ten venek, ty prázdniny pořádně užívejte. Nejlépe s relaxem.
1: Prázdniny s relaxem.

0: J-Lo neboli Jennifer Lopez, čtvrtek 23. červenec. Ano, červenec jde pomaličku do finále, za chvilku půlka prázdnin. Ale pojďme do světa hudby, protože hudební svět je plný čár, kouzel a zajímavostí, které nás nepřestávají překvapovat. A mám tu teď takovou zajímavost. Květiny, a teď dobře poslouchejte, při poslechu hudby lépe rostou. Že už jste to možná někde slyšeli, ano, slunce, seno. Takže nejen pláničková metoda na dojení krav, ale teď tedy i květiny potřebují poslouchat hudbu. No tak jim pojďme něco hezkého zahrát, ať vám květky rostou na všech našich frekvencích.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
2: Relax Radio.

0: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
1: Lednice, sušička či nová pračka? S Dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.

0: komplexního řešení klimatizace na klíč. Zaměření, návrh, konzultace a cenová nabídka zdarma. Více na filtrpro.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Jdeme zkontrolovat dálnice, pozor na D1, 182. kilometr ve směru na Prahu, je tam požár, hoří tam tráva. D6, 158. kilometr ve směru na Cheb, je tam dopravní nehoda, osobní auto nabouralo do svodidel, policie už to řeší. D5 od 9. kilometru ve směru na Prahu, až po sjezd na Pražský okruh, tvorba kolon vozidel, hlavně pro nákladní dopravu, tam řidiči nákladňáků, tam si chvilku postojíte. Tak pevné nervy a jezdit opatrně, za chvilku souboj.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Tak je to tady, souboj moderátor versus právař, správař naproti mě, David, hezký den.
1: Hezký den, hezké červencové letní odpoledne, tohle to si myslím, že nikdy neomrzí, když se takhle budeme pořád opakovat, že?
0: A za mě jako tohle počasí mě to vyhovuje.
1: A taková příjemná přestávka asi,
0: že? Ano.
1: Ale Honzo, my už jsme normálně jak nějací důchodci, že se bavíme takhle o počasí, viď?
0: Tak.
1: Ale v létě to nezaškodí, protože si myslím, že v létě to počasí řešíme asi skoro všichni, ne?
0: Taky, hele, to je vlastně to první, na co koukám ráno.
1: Ano.
0: Že prostě vstávám a koukám se z okna a pak koukám na telefon a říkám si, tak jak asi dneska bude. Bude ano. Tam sluníčko a hned má člověk lepší náladu.
1: Neřeší se politika, nic takového, prostě jenom ta letní klasika a taková pořádná letní party.
0: No, ano.
1: To bude už tato sobota
0: a počasí bude přát.
1: Počasí bude přát, protože se oteplí a my právě na tu letní party v Dobrovízi pro vás máme dvě vstupenky, ano, jsou tady k dispozici, čeká vás tam třeba kapitán Demo, pak taky pekař Anna K. a k tomu nabitý doprovodný program pro malé i velké, samozřejmě spousta dobrého jídla a pití, vy se tam můžete právě díky Rádiu Relax dostat zdarma, protože ano, dvě vstupenky jsou tady k dispozici.
0: A včera právě jsem měl dokonce i hovor s člověkem, který tam dorazí v obrovském kostýmu Transformera. Obrovském kostýmu robota.
1: I to je lákadlo, schválně, tak víme, že začátek je v 16 hodin.
0: Je to tak.
1: Ani by se nemělo, v kolik je konec, to se jako neví.
0: To nebo... se neví, to je na paní starostce.
1: Tak cca po půlnoci určitě,
0: většinou,
1: ne?
0: Většinou kolem té jedné se začne odcházet, ale jako to, co jsem zažil léta zpět, tak musím říct, že vždycky se končilo tak kolem druhé hodiny.
1: Jo, a někteří vydrží i do svítání.
0: To je pravda, myslím. To je pravda, kor v tom teplém počasí to asi půjde. Takže pojďme k dnešnímu souboji. Jdeme na to, jsi připraven?
1: Ano. Round one, fight. Sliboval jsi zvuk z reálného života, něco, co se děje kolem nás. Jo, tak mě třeba napadá jenom otevření ledničky, že třeba tankování pohonných hmot nebo mytí auta v myčce, ale do jakého jako oboru mě zavedeš?
0: Hele, tak já bych asi možná dneska pustil ten zvuk.
1: Aha.
0: A potom k němu dám nápovědy.
1: Dobře.
0: Když vůbec nebudeš vědět, tak ti pomůžu.
1: Domluveno.
0: Připraven?
1: Platí. Já jsem chtěl říct úplně na první dobrou, že to je prskavka, jo, co si byl Vánoce. Pak jsem si myslel, že to je sypání třeba jakoby peněz, jo, měšec z penězi, když prostě se to tak nějak jako sype. Ale teď jako už na ostro bych chtěl říct, že to je zrní, sypání zrní.
0: Tak ne, no.
1: Ne?
0: Tak ale ne. Jako, nevadí, jako jo, nemyslím, trošku to tam je
1: trošku,
0: slyšet.
1: Trošku, že to tam je, ale...
0: Zrní to není, Davide, je to činnost, já jsem dneska tohle rozebral ve Fresh Timeu jako téma, kterou v létě děláme hodně často, skončila na druhém místě u našich posluchačů. První je chození na zmrzlinu. A tohle je ta druhá činnost, kterou v létě děláme opravdu často.
1: Pustám
0: možná
1: to ještě
0: tou vůní dráždíme i sousedy.
1: Pust nám to ještě jednou. Vůní dráždíme sousedy?
0: Ano.
1: Takže...
0: Ten zvuk by ještě dál pokračoval, jo? To ne, že by se to teď najednou zastavilo. Jo, že si nasypal ten měšec, to není.
1: Odehrává se to na zahradě.
0: Odehrává se to na zahradě. Odvážlivec to odehraje doma.
1: No já nevím teda, jako vůní, tak jako... Tak to musí být nějaká potravina, nebo...
0: No, jsi blízko, ale už nemůžeš jako odpovědět, ne, protože ne. Tvá odpověď zněla zrní. A to... Není. 666-736-736, vy to můžete teďkon doplnit a pro vás máme dvě vstupenky na letní party v Dobrovízi.
2: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: Vracíme se zpátky do souboje moderátor versus právař. Tak připomenu dnešní zvuk pro Davida. Zvuk ze života.
1: Já tam pořád cítím nějaké cipání, jako, no.
0: Ty myslíš na penízky,
1: Cipání, třeba, no tak vlastně říkal jsi, že tím můžeme nějak rozčílit sousedy, že, tak to by u těch peněz asi sedělo, ne?
0: To vůní můžete rozčílit, jo, vůní, sousedy, vlastně, vůní. To vůní.
1: No tak hele, myslím, že takhle, komu nevoní peníze, že, co jsem
0: povědal. To je pravda, no. A je to hlavně, ale ode mě velká nápověda, že to je vlastně oblíbená letní činnost. Ale na prvním místě u našich posluchačů je zmrzlina, chození na zmrzlinu. Máš rád zmrzlinu vůbec?
1: Ne,
0: já jsem tě nikdy neviděl se zmrzkou, jo, že by tady stál natočenou zmrzlinu. A natočený pivo, to jsem tě viděl.
1: Čepovaný teda, no vlastně, že jo.
0: No, tak je to jo. Ale pojďme tedy na SMSky. Tak co píšou naši posluchači? Grilovačka, je to grilování, je to sprchování, je to... Ty jsou nějaký semínka, takže to je něco podobného, jako jsi měl ty.
1: Ano, ano.
0: Takže semínka tady jsou, sypání semínek. Dobře, tak jdeme na telefon, pojďme na hlasovky, na tu první hlasovku, kterou tady máme.
2: Grilování,
0: tak to byla rychlá hlasovka. Koho tam máme dalšího?
3: Nové.
0: Haló?
2: Oj, tady Alča, mě to evokuje k tomu, že to je nějaký grilování nebo nějaký obalování, opékání špekáčku, nebo něco takového. Mějte se, kluci, ahoj.
0: Ahoj, Alčo. Alča tedy nemá prázdniny, ta se vrací podle mě z práce, proto nás poslouchá, to je pravidelná posluchačka. Další?
4: Tady hoši, já si myslím, že odpověď na soutěžní otázku je grilování. Zdar, Carlos.
0: Zdravíme, Carlose, koho ještě pozdravíme?
5: Tady Květa. Já bych řekla, že to je grilování, usmažení něčeho. Děkuji, mějte se.
0: Květo, děkujeme za zavolání.
1: V celku se shodli, že všichni posluchači.
0: Tak a teď, muž nebo žena, kdo je poslední volající? Haló, slyšíme se?
6: Ano, tady David, ahoj.
0: Davide, ahoj, prosím tě, můžeš si trošku, jenom dobrý, už je to v pořádku, slumit rádio. Tak Davide, co děláš v tuhle chvíli?
6: Teď jdu autem, zrovna jsem teda zastavil.
0: To je dobře, takže můžeme... bezpečně spolu takhle komunikovat. Co je to tedy za zvuk?
6: Je to grilování.
0: A je to s fanfárou. Je to grilování.
1: To je pravda, to je prostě hit dnešní doby, mi to přijde, kdo negriluje, jako by nebyl, že už trošku je upozaděno takové to klasické rozdělávání ohně třeba jenom kvůli špekáčkům. Tak máš to taky tak, že griluješ snad, já nevím, dnes a denně?
6: Jako já, jestli grilu dnes a denně, no. To ne, já nemůžu grilovat jenom na chatě, takže spíš taky o víkendu.
1: Ne? Aha. No mě to odrazuje, že je jako s tím vždycky strašná práce, jo, prostě jo, že prostě ten grill rozdělat, tohleto pak to čistit, nechám to asi fakt jako někomu jinému teda, no, ale dobře.
0: Se necháváš vždycky pozvat na tu grilovačku. A co ti, Davide, nejvíc chutná na grilovačce? Jaký maso třeba?
6: Krkovice,
0: jasně. Tak to máme stejný tábor, krkovice, pěkně hezky prorostlá. No tak nevím, jestli ve stánkách budou mít krkovici na letní párty v Dobrovízi, ale já si myslím, že ano, protože vždycky to tam krásně voní a ty tam ve dvou lidech můžeš vyrazit na Anuka, kapitán Demo tam bude a taky pekař a spousta dalších doprovodných aktivit. Myslím si, že to bude opravdu velkolepé. Tak koho vezmeš sebou?
6: Přítelkyni.
0: Jasně, tak zdravíme přítelkyni. No a už tě nebudeme zdržovat, ať můžeš.
1: Ano, už můžeš pomalečku zase startovat motor. Pře, náš rozvod je u konce, takže ještě jednou gratulujeme.
0: Ahoj, šťastnou cestu.
6: Jo, díky,
7: ahoj. Relax Radio. Honza Ladra. David Latovský. Relax. Relax Radio.

0: Na vědomost se dává, že právě probíhá samosběr okurek nakladaček. Kde? No přece na farmě Dryák ve Vítově u Slaného. Kdy přesně samosběr probíhá, se dozvíte na našem Facebooku Farma Dryák anebo na webových stránkách www.farmadryak.cz. Tak už máte nachystaný košík?
1: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Právě teď máme 16 hodin.
1: V kladenských školách se vzorně sbíraly plechovky a víkend bude tropický. U zpráv vás vítá David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Kladenská 12. základní škola Brjanská vyhrála soutěž ve sběru plechovek. Žáci a žákyni jich tu odevzdali nejvíc z celého města. Škola proto získala dar 50 tisíc korun. Druhé místo obsadila 17. základní škola Pařížská. Dodáme, že každý zapojený žák v průměru odevzdal 96 plechovek. Beroun pokračuje ve výměně lamp veřejného osvětlení. O prázdninách se pracuje v Jungmanově ulici, jak říká mluvčí města Jitka Soukupová.
3: Součástí stavebních prací je také příprava kabelových rozvodů pro plánovanou světelnou křižovatku ulic Jungmanova a Kolárova. Zároveň se zde připravuje infrastruktura pro poplátku optických kabelů. V uplynulém roce město realizovalo obdobnou modernizaci veřejného osvětlení například na třídě Míru nebo v Okružní ulici.
1: U Chýnova na Táborsku se srazil vlak s nákladním autem. Jeden člověk se těžce zranil, další tři lidé jsou zranění lehce až středně těžce. Provoz mezi Jihlavou a Táborem je proto přerušený, obnoven bude nejdříve za hodinu. Soudcovská unie se ohradila proti vyjádřením na adresu ústavního soudu. V posledních dnech je pronesli někteří vysocí představitelé státu v souvislosti s kompetenční žalobou prezidenta na vládu. Profesní sdružení soudců uvedlo, že výroky zpochybňující nezávislost a kompetentnost soudu mohou vyvolat nedůvěru občanů v právní stát. Kamenné prodejně v centru Prahy se prodávaly padělky kabelek. Neměly ani výrazněji sníženou cenu. Při kontrole je odhalila Česká obchodní inspekce, jak říká její mluvčí František Kotrba.
4: Upozorňujeme spotřebitele, aby byli především při nákupu dražších značkových výrobků skutečně obezřetní, protože riziko prodeje padělků hrozí nejen v tržnicích a při stánkovém prodeji, například v příhraničních oblastech, ale vidíme, že i v klasických kamenných prodejnách, kde jejich výskyt běžný spotřebitel vlastně nepředpokládá.
1: Padělných kabelek v prodejně u Karlova mostu inspekce zajistila 19.
2: Sport.
1: Sparta je hladovější než kdy dříve. Na tiskové konferenci před začátkem sezony to prohlásil její trenér Brian Priske. Letenští do ní vstoupí s jasným cílem získat titul, vyhrát domácí pohár a postoupit do Ligy mistrů. Jejich prvním soupeřem v novém ročníku bude v sobotu brněnská Zbrojovka.
5: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
6: Relax Radio.
2: Počasí.
1: Do večera bez zásadnější změny, oblačno až zataženo a 18 až 21 stupňů Celsia. V noci 11 až 8, místy i jen 6 stupňů. Zítřkem startuje slibované oteplování. Odpolední maxima mezi 22 až 25, po oba víkendové dny pak převládne slunce a 26 až 29 stupňů Celsia.
0: Jo, Davide, musím říct, že mě překvapuje, kolik se těch plechovek nazbíralo. A já jsem k tomu četla nějakou diskuzi na Facebooku mezi rodiči a tam prostě psali něco ve smyslu, musíme pořád pít pivo, aby děti nosily do školy plechovky.
1: No, je to pravda a mě úplně jako překvapuje, kolik vlastně i alkoholických nápojů se dneska dává do plechovek, že už to bývají sekty, případně i nějaké takové míchané nápoje, já nevím, třeba kola s rumem, že opravdu to stoupá, ne? Ty plechovky nás za chvilku zavalí úplně, co?
0: Jo, mám taky ten pocit, já jsem právě koukala, jestli jako něco zdravýho, dobrýho se vlastně prodává v těch plechovkách, tak jsou to samý energetiáky, alkohol, sladký limči.
1: Tak, kolové nápoje a tak dále. Takže.
0: Takže jsem si říkala, jestli vlastně jako opravdu je dobrý v těch školách tohleto sbírat. Jako určitě je super prostě třídit odpad. To nespochybňuju, ale jestli zrovna do školy nosit plechovky od piva, od energetiáků.
1: No, jak kdo neví, tak třeba v Kladně už se plechovky mohou házet i do žlutých nádob na plasty. Novinka, která platí poměrně krátce.
0: A to je skvělá zpráva. Díky. No, a co nám ten alkohol a ty energetiáky dělají? My po nich strašně přibíráme, že jo? A kdo hodně zubnul a je tím proslulej, tak to je Adele. No a my si poslechnem v týhletý hodině. Kle nám pěkně zaspívá, bude posílat lásku nějaký týnový, no prostě. Asi se rozešli. Co ty, Davide, taky budeš odcházet, veď?
1: No já určitě. Já si myslím, že už mě dneska bylo dost, takže se těším na vás opět zítra.
0: No tak díky, měj se krásně a užij si zbytek odpoledne.
1: Děkuji.
2: Relax Radio. Tereza Bělohradská. David Latovský.
6: Relax.
2: Relax Radio.

0: Máme 16 hodin 11 minut k tomu a máme čtvrtek 23. července, takže všechno nejlepší všem Liborům. No a stará pranostika říká, když prší o Apolináři, dlouho se z lesů paří. My teda nevysíláme úplně v blízkosti lesů, tak to nemůžou věřit, ale věřím tomu, že někteří z vás třeba lesem pojedou, tak nám můžou napsat do studia. Dnešní datum také silně hýbe hudebním světem. Je to přesně 15 let, co nás navždy opustila britská ikona Amy Winehouse, taková ta holka s neuvěřitelným hlasem, obřím drdolem, co v hitu Rehab zpívala, že do léčebny prostě nejde. Na druhou stranu se dneska taky slaví. Narodil se třeba kytarový bůh Slash z Guns N' Roses, takový ten chlápek s cylindrem, cigárem, bez kterého by prostě slavná písnička Sweet Child O' Mine nikdy nevznikla. Tak pojďme si užít tenhle ten nabitý den společně a co dalšího se dnes třeba v hudební historii, ale jenom, nejenom v té stalo, tak to si pojďme poslechnout v našem kalendáriu.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 23. července. Tento den roku 1946 se v Londýně narodil saxofonista Andy McKay z Roxy Music. V 60. letech minulého století se tento den narodila spousta slavných ze světa hudby. Tak například v roce 1961 přišel v Anglii na svět klávesák Martin Gore.

Slash ze skupiny Guns N' Roses. Ze 60. let, konkrétně z roku 1964, je ještě klávesák Simply Red Tim Kellett. Roku 1827 se otevírala první škola pro neplavce. Stalo se tak v Bostonu. 23.7.1920 se Kenya stala britskou královskou kolonií a v roce 1984 zase Vanessa Williams první černou Miss America.

0: Touhle písničkou se s námi v 16 hodin a 23 minut loučí Adele, a nejenom s námi, ale i se svým bývalým. Je to takový rozchodový song Send My Love to Your New Lover. Tahle písnička je o nadhledu. Adele v ní vzkazuje svému ex: hele, já běžela dopředu, zatímco ty si sotva popadal dech a táhl mě ke dnu. Takže posílám pozdrav té tvé nové holce a doufám, že ses konečně poučil. No, svatá pravda, někdy je opravdu lepší takového člověka nechají dál vlastní cestou a hledat štěstí někde jinde. Třeba tam vznikne daleko lepší vztahová chemická reakce. No a přesně na takovou lepší chemii teď vsadíme. Na Radio Relax právě nyní Adele vystřídá americká zpěvačka Debbie Dawson a její chytlavý hit Chemical Reaction.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
4: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
5: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Tak pokud jste právě teď za volantem, tak jste si mohli zopakovat pádové otázky společně s kapelou UDG, no a my jsme tady s čerstvými informacemi z našich silnic. Pokud jedete kolem Prahy, tak je to taková ta klasika D0, Pražský okruh stojí v obou směrech. Směrem na Ruzeň se táhne 4 km dlouhá kolona mezi exity Slivenec a Třebonice. V opačném směru na D1 je to ještě o něco horší. Od sjezdu na Karlovarku až pod Slivenec popojíždíte v 6-kilometrové koloně. A komplikace jsou i na dálnici D5 směrem do Prahy, kde od Loděnic až k okruhu narazíte na silný provoz a kolony. Popojíždit se také na D7 u sjezdu na letiště a na dálnici D8 před Prahou u Zdib, kde v koloně ztrácíte čas v obou směrech. No a pozor, v Pražské Bubenči v Papírenské ulici se srazila motorka s dodávkou a na místě už zasahuje policie, tak tam jeďte velmi opatrně.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: komplexního řešení klimatizace na klíč. Zaměření, návrh, konzultace a cenová nabídka zdarma. Více na filtrpro.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Máme 16 hodin 42 minut k tomu a dospívala nám Katy Perry. No a my dneska slavíme Národní den vanilkové zmrzliny. Možná si říkáte, vanilková, taková jako obyčejná klasika, ale pozor, o vanilkové se říká, že je to takové bílé tričko v šatníku, prostě na první pohled jakoby nenápadná zmrzka, ale bez ní by to v létě nebylo ono a pasuje ke všemu úplně nejlíp. Navíc, pravá vanilka patří mezi nejdražší koření na světě, takže s poctivou kopičkovou si vlastně dopřáváte docela velký luxus. No, schválně, jaká teda příchuť vede u vás? Je to vanilka, čokoláda, pistácie, nebo máte rádi něco úplně jiného, nějaký třeba experimenty? Napište nám do studia na naše číslo 606 736 736 nebo na Facebooku k našemu příspěvku. Za mě každopádně platí jedno pravidlo. Nejlepší zmrzlina je ta, po které se nepřibírá. Takže žádná. Až někdo nějakou vynaleznete, dejte mi vědět. No, abyste viděli, že dostáváme tomu, že umíme hrát ty největší ty 90. let. Tak teď tady máte další před sebou.
1: Relax Radio. Největší hity 90.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Výhry.
3: Slevy.
2: Zábava.
4: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
5: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
4: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
5: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
4: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fructis šampon za 99,90 a Whiskas kapsičky pro kočky 40x85 gramů za 299. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trmanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.

0: tip relaxu.
1: Máme pro vás dva skvělé tipy, kam vyrazit v sobotu 25. července, to znamená už tenhle víkend. První pozvánka míří do kempu Bránov u Berounky, kde od 10 hodin dopoledne startuje velká charitativní akce s názvem Motorkáři jedou pro děti. Čeká vás den plný silných strojů, tradiční spanělá jízda, skvělá atmosféra, o které se postará třeba živá muzika. Zahrají kapely Kudy Kam nebo Bažina Boys. To nejdůležitější ale je, že celým dnem pomáháte. Kompletní výtěžek z téhle akce poputuje na kliniku dětské hematologie a onkologie fakultních nemocnic Motol a Homolka. No a až se v sobotu večer setmí, můžete přijít do letního kina ve Švihově u Rakovníka, není to úplně daleko, tam od 8:30 večer promítají kultovní českou komedii Tankový prapor. Vstupné na tenhle filmový zážitek pod hvězdami je velmi dobrovolné, no a občerstvení je zajištěné. Tak jen doma nezapomeňte přibalit deku a užijte si parádní letní sobotu.
0: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: pohodě na cestách. AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Téměř na vteřinku přesně máme 17 hodin, tak se pojďme podívat na počasí.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
0: Zítřejší den odstartujeme chladným ránem, ale přes den přinese parádní slunečnou oblohu s příjemnými teplotami mezi 22 a 25 stupni. Sobota bude takovým vrcholem celého víkendu, čeká nás jasno nebo polojasno a maxima vystřelí až na 29 stupňů Celsia. A v neděli teploty vystřelí možná až ke 30, ale od jeho západu už začne přibývat mraků a odpoledne musíme počítat s přeháňkami a ojedinělými bouřkami. Venku je tak nějak dneska, no není to úplně na zmrzlinu, není úplně velký teplo, ale dnes je den zmrzliny, dokonce vanilkové zmrzliny. A jak se teda taková vanilková zmrzlina vyrábí? Základ je vlastně dost jednoduchý, mléko, smetana, cukr, může tam být ta vanilka, ale pokud má někdo rád jinou příchuť, tak třeba čokoláda, ovoce a nebo pistácie. Směs se zahřeje, nechá vychladnout a potom se při mražení neustále míchá. A právě v tom míchání je prý tajemství jemné zmrzliny. Dostává se do ní vzduch a díky tomu není tvrdá jako kostka ledu. Takže dobrá zmrzlina není jen o té příchuti, záleží hodně i na tom, jak pečlivě byla vyrobená a míchaná. No, my se dnes na vaši oblíbenou příchuť ptáme se na Facebooku, ale psát nám můžete i do studia na naše číslo 606-736-736. A jakou zmrzlinu má nejraději Kalina Sofian? Pojďme si to poslechnout. No, o zmrzlině to asi není. Každopádně tahle písnička se jmenuje Pistácie a bude na vás čekat v našem playlistu mezi 5. a 6. hodinou.
2: Relax Radio. Tereza Bělohradská. Relax. Relax Radio.

0: přišel totiž čas na naši anketu Relax v ulicích. Jak to souvisí s tím kyslíkem? Letos je to přesně 9 let, co se v Česku nesmí kouřit v restauracích, hospodách ani vinárnách. Ta doba neuvěřitelně letí. Pamatujete si ještě na to věčné větrání oblečení po každém večírku? Nebo už jste tak nějak na ty zakouřené interiéry úplně zapomněli? A co na to říkáte dneska? Chybí vám ta stará hospodská atmosféra s cigaretovým dýmem u piva? Nebo si návštěvy restauračních zařízení nyní užíváte mnohem více? Ptali jsme se našich posluchačů v ulicích, no a já jsem zvědavá i na vaše názory. Pište mi do studia na 606 736 736 a pojďme si poslechnout, co na to řekli naši posluchači.
1: Relax v ulicích.
2: Já všeobecně bych jakoby byl pro neutlačovat jako provozovatele restaurací jako nějakým jako plošným nařízením, ať si každý ten restaurátor rozhodne, jestli tam smí kouřit nebo ne. Jako spíš jsem pro tu svobodu. Jako.
3: Já jsem kuřák a jsem pro, že se kouřit nesmí.
4: Ze začátku to bylo šokující, ale teď jsem pro.
5: No, ze začátku to bylo takový asi dost přísný, že jo, takový razantní rozhodnutí, ale odstupem času musím říct, že mě to vyhovuje. Člověk toho tolik aspoň nevykouří, že jo, když se musí chodit ven. Je čistý vzduch, nebolí tě ráno hlava, že jo, z toho. Ne, jako za mě určitě dobrý, že se nekouří v hospodách.
6: Tak vzhledem tomu k mému věku, tak si tolik kouření v restauraci nepamatuju, jen střípky, ale obecně v nějakých pajzlech, třeba v vesnických hospodách, to kouření k tomu patřilo.
7: Rozdělil bych to, no, někde jo, někde ne, kde se jí, že jo, tak bych to zakázal, restaurace, a samozřejmě jsou hospody, výčepy takový, tak tam to samozřejmě bych to povolil.
8: Já jsem proto, aby se nekouřilo v restauracích, škodí to zdraví a sám nekouřím, takže jsem spíš pro podporu zdravého životního stylu a jsem rád, že se i ty standardní cigarety spíš posouvají tím stylem k těm ohřívaným cigaretám, nebo jak se tomu teď říká.
9: Jelikož jsem nekuřačka, tak jsem určitě proti, aby se takhle zase dál kouřilo v restauracích a beru to jako super věc, která vlastně se teďka stala.
10: Průvodně mě to štvalo, přestoupil jsem na IQOS, takže mi je to asi jedno.
11: Já jsem pro, mě to přijde fajn, jako určitě se odlehčilo tomu vzduchu, je to takový tolerantnější k těm nekuřákům a myslím si, že není problém si zajít ven, jako když někdo kouří ty klasické cigarety ještě dneska.
12: Já jsem pro to, aby se vrátila situace, kdy se smí v restauraci kouřit v odděleném prostoru pro kuřáky.
0: No, tak to byly názory našich posluchačů v ulicích. Čekám na vaše názory, no, jak to mám já. Já teda nejsem kuřák a musím říct, že mě to kouření vždycky vadilo, protože jsem se s tím setkávala fakt často třeba i doma a nebylo mi to vůbec příjemné ani jako dítěti. Jsem jako prosila třeba toho tátu, ať tam úplně jako nekouří doma a stejnak si nedal říct. No, každopádně je fajn, že člověk fakt jako nesmrdí. No a z pohledu zpěvačky, která se občas v těchto kruzích jako pohybuje a zpívá tam, je to taky fajn. Tak a co je ještě fajn? To je naše další písnička. Post Malone, Circles.
1: Takhle hraje Relax. My

0: dodavatel komplexního řešení klimatizace na klíč. Zaměření, návrh, konzultace a cenová nabídka zdarma. Více na filtrpro.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Už tam budem?
2: Nech toho.
1: Raději už tam budem.
2: Přestaň. Štěl mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Výhry. Slevy. Zábava.
7: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
8: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
7: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
8: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
7: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pokud se teď pohybujete někde kolem Prahy, tak sobrte trpělivostí, na hlavních tazích to teď pořádně stojí. Začneme jižní spojkou v úrovni Krče, kousek od sjezdu na Budějovickou se srazila dvě osobní auta, blokují provoz a zdržíte se tady. Pozor dejte také na magistrále u hlavního nádraží ve Vilznově ulici, stala se tam nehoda osobního auta s motorkářem. Na místo jedou policisté a tvoří se tam dlouhé kolony v obou směrech. Na pražském okruhu ve směru na letiště a dálnici D7 popojíždíte ve 4-kilometrové koloně, v opačném směru k dálnici D1 je to ještě horší. Kolona má délku 6 km a stojí se už od Třebonic. Na D5 pozor na příjezdu do Prahy od Berouna, tam se táhne kolona od 8. kilometru až do centra. No a pokud jedete opačně na Plzeň, tak na 42. kilometru u Kařezu bacha na odstavenou dodávku na Krajnici. Poslední varování míří na D8, kde postojíte 2 km před příjezdem do Prahy.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: byl James Arthur, Impossible, je 17 hodin, skoro 40 minut k tomu. No a já jsem se tady s jedním naším posluchačem dostala do debaty o tom, jestli muži a ženy slyší jinak, co koho tahá za uši. Vy muži možná občas neslyšíte, když na vás partnerka volá z vedlejšího pokoje, ona zase má možná pocit, že máte náhlas televizi. A věda v tom má jasno, muži a ženy slyší biologicky úplně jinak. Ženské ucho je od přírody mnohem citlivější na vysoké frekvence, třeba slyší to plačící miminko v noci. No a dokáže zachytit i ty nejjemnější vysoké tóny a skvěle čte emoce z hlasu. Muži mají naopak navrch v hloubkách a perfektně v prostoru poznají, odkud přesně zvuk přichází. S přibývajícím věkem se to trošičku zamotává, chlapům odchází jako první právě tyhle ty vysoké tóny, takže časem opravdu můžou přestat slyšet ženský nebo třeba ten dětský hlas. Ženy zase po letech hůř vnímají tyhle ty hluboký tóny, zkrátka to, co jednoho z nás tahá za uši, tak ten druhý možná ani nezaregistruje. No, jaké tóny nám nabídne další písnička? Rozhodně to bude něco, co nám bude hodně blízké, protože písnička se jmenuje Closer.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: Máme 17 hodin a 50 minut, no a my už jsme si dneska říkali, že je den vanilkové zmrzliny. Ačkoliv my Češi rádi vymýšlíme různé novinky, třetina z nás nedá dopustit právě na tu vanilkovou, čtvrtina národa hlasuje pro čokoládu, no a bronz, ten bere jahoda. A jak jste na tom vy, naši milí relaxáci, držíte se tradice nebo u vás vyhrávají divočejší kombinace? Pište nám sem do studia nebo na náš Facebook, strašně moc nás zajímají vaše nejoblíbenější příchutě. Nám už pár zpráv a komentářů ve studiu přistálo. Lenka vsadila na naprostou letní jistotu, miluje mix vanilky s jahodou. Jitka hlasuje pro vanilku s osvěžujícím černým rybízem a Zdenka, ta se nebojí exotiky a na plné čáře u ní vyhrává jahoda a mango. Tak díky moc za zprávy, holky, a co vy ostatní, s jakou zmrzlinou v ruce byste dneska nejraději relaxovali? Těšíme se na vaše zprávy, ano, a zatím se vrátíme na diskotéky milénia a pustíme si písničku od interpreta se jménem Denzel.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: samba. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.

0: Za chviličku budou 2 minuty po 18. hodině, tak se pojďme podívat, co nám přinese víkend a počasí.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Páteční ráno bude relativně chladné, ale přes den čekáme parádní slunečnou oblohu s příjemnými teplotami mezi 22 a 25 stupni. Sobota bude takový vrchol celého toho víkendu, čeká nás jasno nebo polojasno, maxima vystřelí na 29 stupňů a v neděli to bude ještě lepší. Tam budou ty stupně ke 30, ale už začne přibývat mraků a odpoledne musíme počítat s přáňkami a ojedinělými bouřkami. Dneska si povídáme o Národním dni vanilkové zmrzliny. Jak poznáte opravdu dobrou vanilkovou zmrzlinu? Tak zaprvé by to měla být barva. Pravá vanilková většinou není úplně jako sytě žlutá, bývá spíš smetanově krémová. No a za druhé, když se podíváte zblízka, vidíte drobné černé tečky. A to jsou semínka z vanilkového lusku. No a potom za třetí, ta chuť by měla být jemná, krémová a příjemně voňavá. Nevím teda, jak voňavá chuť, ale dočetla jsem se to. Tak tolik ke kvalitní zmrzlině nebo ke kvalitní varilce ve zmrzlině a co kvalitní muzika. V téhle hodině samozřejmě nelze na našem rádiu očekávat nic jiného. Jak tak koukám, bude to hodina nabitá především skvělými zpěvačkami. Na co se tedy můžete těšit v téhle hodině? Pokud máte rádi nahotu a holdujete třeba na turismu, tak by se vám mohla líbit tahle písnička od naší úžasné růžovlasé zpěvačky. Já jsem Tak pokud jste uhodli, je to písnička s názvem Nahá od Terezy Maškové a pokud to víte, tak máte zlatého bludišťáka.
2: Relax Radio. Tereza Bělohradská. Tereza Bělohradská. Relax. Relax Radio.

0: Máme 18 hodin, 11 minut k tomu a pokud máte rádi otázky, mám tu pro vás jednu takovou dost zapeklitou. Kolik vlastně měří jedna americká stopa? Já si myslím, že to bude logicky něco kolem délky lidského chodidla. No ale moje vlastní noha s délkou 24,3 cm, to asi nebude ta správná míra. Tak co si o tom myslíte vy, naši posluchači? Pojďme se podívat do ulic, kde jsme se vás na délku americké stopy ptali.
1: Relax v ulici.
2: 3,8 cm.
3: Třeba 1,5 kilometru.
2: 25 cm asi.
4: Stopa, zkusím stopu a půl metru něco. No tak nevím, protože jsem se to neučila. Všechno mám centimetry v metrech. No tak nevím.
5: Dobře, tak já si myslím, že 1,6 kilometru.
6: Vím, kolik je loket, ale kolik je teda americká stopa, no tak to netuším.
7: Teoreticky, když si představím jako stopu, tak to může být tak podle mě půl metru až metr.
8: Americká stopa měří určitě 50 cm.
9: Já si myslím, že tak od půl metru do metru.
10: Přibližně to fakt nezvládnu. Nejsem ani řidič, takže.
11: To není 23, to je palec. Stopu nevím, palec vím.
12: Je to nějakých 22 cm, myslím? Něco takového?
13: No, tak bude měřit asi tolik, co stopa, kterou udělá člověk v Americe. Takže ta stopa bude určitě obří. Takže to bude určitě stopa typického Američana.
14: No to záleží, kdo ji udělá, tu stopu.
15: No, takže americká stopa je 22 cm, což já si myslím, že už je jako docela velký.
16: Stopa, co víme my, tak má 32 cm nějak.
17: Tak to jsem věděla, už se taky nepamatuju. Asi jako moje noha, to je velká stopa.
0: No tak co, už jste se doma nebo v autě domluvili na správné odpovědi? Jedna oficiální americká stopa měří přesně 30,48 cm, takže prostě 30,5. Mě by zajímalo, kde se tahle délka vzala. Vždyť to je víc než takovýto dlouhý školní pravítko. Takže dospělý člověk by musel mít opravdu pořádnou ploutev, aby to přesně sedělo. No a u nás ve studiu by to možná mohl mít kolega Martin Karlík, který měří přes 2 metry. Pokud i vy teď hledáte někoho, kdo má nohu dlouhou jednu stopu, tedy velikost asi 47 nebo 48, pak vám k tomu pustíme vyložně hledací písničku Find You od Nicka Jonase.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.

My jsme si před chviličkou říkali v rámci naší ankety relaxu, jak je dlouhá stopa. Říkali jsme si, že je dlouhá 30,5 cm a možná, že jste někoho hledali, kdo má takhle velkou nohu. No a možná, že jste při tom přemýšlení o svých víceméně blízkých narazili na někoho, s kým je to občas prostě k nevydržení. Ale když na pár dní zmizí, začne se vám okamžitě stýskat. Tak přesně o tomhle věčném souboji mezi láskou a nenávistí je taková ta klasika 90, kterou vám teď pustíme. Je to britské duo Erasure a v ní zpívá o lidech, kteří se navzájem přitahují, i když vědí, že jejich vztah je prostě jedna velká divočina. Schválně, jestli v tom chytlavém refrénu poznáte i malou hudební citaci z hitu I Will Survive od Glory Gaynor.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Tak, situace v Praze a okolí se nám s blížícím se večerem maličko mění, ale hlavní tahy pořád nejsou v dobré kondici. Máme tu novou nehodu přímo v Praze 6 na Bělohorské ulici. Srazila se tam dvě osobní auta. Místo je jen obtížně průjezdné a komplikace tam potrvají zhruba do 8 hodin večer. Pokud míříte po dálnici D1 směrem na Prahu, tak kolem 27. kilometru, tedy u sjezdu na Hvězdonice, dejte pozor na odstavenou dodávku. Tam už se to také lehce štosuje. Pokud jedete po pražském okruhu od Třebonic na Brno, čeká vás tam aktuálně 5 km dlouhá kolona v opačném směru. Od Slivence k letišti je to kolona dlouhá 3 kilometry. Také příjezd do Prahy od Berouna po D5 se zůstává ucpaný, kolona se táhne už od 8. kilometru. No tak jezděte opatrně, ať to dobře dojedete domů, a my vám k tomu pustíme písničku, která vyloženě dýchá domovem. Pink, Walk We Home.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio. There's so-

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Máme 18 hodin 42 minutek, máme čtvrtek 23. července, no a dnes je Národní den vanilkové zmrzliny. Pojďme se podívat na samotnou vanilku. Věděli jste, že roste na orchideji? Ano, je to blízká příbuzná těch květin, které možná právě teď kvetou doma na parapetu u vás, někde třeba v kuchyni. Vanilkovník plocholistý je liánovitá orchidej, pochází z Mexika a je to jediná orchidej na světě, která se pěstuje pro potravinářské účely. Získat z ní voňavý lusk není vůbec snadné. Květ téhle orchideje vykvete často jen na pár hodin za celý rok. Na plantážích proto musí dělníci hlídat každé poupě a opylovat květy ručně pomocí malého bambusového dřívka. Pak se dlouhé měsíce čeká, než lusky dozrají. A ani po sklizni práce nekončí. Následuje spařování, sušení na slunci a zrání, které trvá další týdny. A já si tak jako představuju, že se k nám pak ta vanilka dováží z exotických zemí, lodí po moři, no a k tomu se skvěle hodí následující skladba, inspirovaná starou námořnickou melodií. Nathan Evans, Two Tentacles, Bill & Ted a jejich

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Mám prostě

0: To byla Sabrina Carpenter a její espresso. No a proč si vlastně dávat kávu? Věda potvrdila, že poctivé espresso je pro naše tělo hotový zázrak. Nejenže nám okamžitě restartuje mozek, zrychlí metabolismus a zlepší náladu, ale navíc je to doslova bomba plná antioxidantů. Na rozdíl od velkých mléčných káv do sebe navíc nedostáváte žádný skrytý cukr z toho mlíka, takže si vlastně dopřáváte 100% zdravý luxus. Kardiologové akorát dodávají, že bezpečná denní dávka je prý maximálně 4 až 5 šálků. No a jak je to se spaním? Kofein má průměrný poločas rozpadu 5 až 6 hodin. To znamená, že pokud si dáte espresso v 16 hodin odpoledne, ve 22 hodin vám tam ještě stále koluje celá polovina dávky kofeinu. Pokud tedy chodíte spát, tak v těch 10, tak váš kofeinový deadline by měl nastat někde mezi 2 a 4 hodinou odpoledne. Tak nevím, jestli se ještě budete dávat kávu. Já už asi ne. Teď už před námi Fergie, Glamorous.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax rádio.

0: 19 hodin a půl druhé minutky k tomu.
1: Relax Radio.
0: Zítra ráno očekáváme chladno, ale přes den to bude parádní. Bude mít slunečnou oblohu, příjemný teploty mezi 22 a 25 stupni. Sobota bude takovým vrcholem celého víkendu, čeká nás jasno nebo polojasno, maxima na 29 stupních. A v neděli to bude ještě lepší, bude tam až 30 stupňů, ale začne nám přibývat mraků a odpoledne musíme počítat s přeháňkami a ojedinělými bouřkami. Já už se s vámi pro dnešek pomalu loučím, ale než opustím studio, mám pro vás malou hádanku. V téhle hodině totiž zahraje jedna z mých oblíbených písniček od interpreta, kterého svět často vůbec nechápal. Jednou v rozhovoru přiznal, že byl upřímně šokovaný, když zjistil, že ho lidé mají za podivína. A co bylo jedním z jeho velkých přání? Toužil třeba potom, aby mohl jít úplně sám nakoupit do obyčejného supermarketu bez toho, aby ho pronásledovali tisíce lidí. Tak co, víte, o kom mluvím? Tak teď už je to určitě jasné. Michael Jackson a jeho hit Black or White. Michael písničko oslavuje takovou tu rasovou harmonii, rovnost a jednotu lidí na celé planetě a zpívá, že je úplně jedno, jestli je někdo černý nebo bílý, důležitý je charakter člověka. No a já rozhodně souhlasím. A pro dnešek se s vámi ve vysílání opravdu loučím. Mějte báječný zbytek dne a krásný víkend.
1: Relax Radio. Tereza Bělohradská. Tereza Bělohradská. Relax. Relax Radio.

Chtěl jsem jenom říct, že už nehledám to, co je zbytečný. Nechám vítrvát, nechám plynout dál to, co plynout má. Ale dokud budu tady, tak se budu dál hnát. Přes všechny ty nástrahy hrdě dál stát jako voják v poli. Pochopil jsem dávno, že nejsem sám, ani ty, ani já, všechno má svoji roli. Když se řídíme dolů a padáme tmou a nevíme, kde jsme, tak je to jen součást. Všechno to

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme.

0: Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Radio.
1: Po včerejšku zdá se mi to, jakoby dlouho nepotkal holku jako ty. Žádná nebyla tak moc funky.

0: ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Největší hity Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 24. července. Tento den roku 1802 se ve Francii narodil spisovatel Alexandre Dumas, duchovní otec tří mušketýrů. V minulém století pak přišli na svět v roce 1961 v Bostonu bubeník Paul Gary z formace Extreme. Po 9 letech se narodila zpěvačka a herečka v jedné osobě Jennifer Lopez. Tento den roku 1946 spatřil světlo světa baleťák Vlastimil Harapes. Ročník 1990 je Evan James Springsteen, syn rockera Bruce Springsteena. Roku 1704 si Velká Británie přisvojila malý kousek na jihu Španělska, Gibraltar. V roce 1870 vznikla společnost US Rail Service, cestujícím v amerických vlacích, nabízela jako první lůžkové kupé nebo jídelní vozy. Roku 1911 americká archeologická expedice objevila ztracené město Inků, Machu Picchu. 24.7.1969 přistálo Apollo 11, které přivezlo měsíční turisty. Bylo to 4 roky potom, co Bob Dylan vydal píseň Like a Rolling Stone. Psal se rok 1965, když se rocková skupina Animals poprvé objevila v britském hitparádovém žebříčku. Relax.

0: Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Je relax.
0: Relax Rádio.